0: Dne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spím a na bytě tě má...

0: Krásný poslech Rádia Blaník. Dnes už je čtvrtek 24. září a představte si, že narozeniny dnes slaví Veronika Frejmanová i Mirek Vladyka. Oba se jako herci objevili společně v několika různých filmech a taky v seriálu My všichni školou povinní. Tam dokonce tvořili pár. Pamatujete?
1: Jo, promiň, já jsem Michal, ahoj.
0: A kromě Veroniky Frejmanové a Miroslava Vladyky právě dnes slaví narozeniny jeden čertík. Poznáte toho čertíka?
2: Já jsem malej, ale šikovný.
0: Iveta Blanarovičová, ano, princezna Zemlejna, to je ta krásná pohádka, kde si zahrála čertíka. My přejeme všem dnešním oslavencům, třeba i vám, všechno nejlepší ve čtvrtek 24. září 2026. A teď už zase hezky česky.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo také přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
4: Na pláži u moře,
5: ve stínu Eiffelovky,
4: anebo na dovolené v Tatrách.
5: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
4: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

Krásné ráno nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník a dnes už je 24. září roku 2026. Někdo nám to spočítal, že to je 267. den roku. No ale do konce roku zbývá pouhých 98 dnů. Svátek dnes slaví Jaromír, takže i Jaromír Jágr. Přejeme všechno nejlepší a vám všem, pokud se jmenujete Jaromír, tak také. Ale každopádně teď si jdeme hrát dál hezky česky.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo také přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Krásné ráno a nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník a tohle asi budete znát. Chtěl jsem to ráno. Honza Nedvěd, dnešní oslavenec, legenda českých písniček. Honza Nedvěd právě dnes slaví 80. narozeniny a my pro vás na víkend chystáme něco speciálního. Po celý víkend budeme rozdávat vstupenky na koncert právě Honzy Nedvěda mladšího a skupiny příbuzní v pražské Lucerně a navíc si budeme hrát všechny ty krásné písničky. Tak my se těšíme na víkend, už je čtvrtek, tak já myslím, že to uteče. Pátek se nepočítá a víkend je tady. Užijte si dnešní den, čtvrtek 24. září.
1: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 24. září, dnes má svátek Jaromír a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Po rekonstrukci stavebníci vrátí věž kostela svatého Jiljí v Domaníně u Třeboně. Uvnitř bude ukrytá nová časová kapsle. V 14:30 odpoledne proběhne v kostelní lhotě otevření umělé písečné duny, určené pro kriticky ohroženou trávu kostřevu písečnou. Jde o projekt Vracíme do přírody, na kterém spolupracuje Botanická zahrada Praha. Dnes také proběhne v Ústí nad Orlicí 16. ročník integračního dne. Návštěvníkům přiblíží svět lidí se zdravotním znevýhodněním. Akci hostí Park Kociánka. Dnes také startuje 34. ročník Moravskoslezských pneumologických dnů. V Orea Kongres Hotel Brno potrvá akce do soboty. Openingem v Národní galerii Praha začíná 5. ročník festivalu vizuálního umění Prague Art Week. Nabídne události více než 30 pražských institucí, galerií, aukčních domů a nezávislých uměleckých prostor. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Dobré ráno, už máme čtvrtek s datem 24. září a pojďme si hrát hezky česky, tak jak to máte rádi. Zdraví vás Vlasta Suk.
6: Vlasta Suk
7: na rádiu Blaník.
5: Ano, i dnes mezi 5. a 6. pro vás máme samé české písničky a kromě toho už za chvíli popřejeme jednomu známému českému zpěvákovi, kterého moc dobře znáte a máte rádi. Narodil se v roce 1946, takže má dneska kulatiny. Jedná se o jednoho z nejúspěšnějších folkových písničkářů, který působil třeba v Brontosaurech. A já myslím, že je to jasné. Dneska slaví 80 Honza Nedvěd. A co bylo pro něj v minulosti tím největším dárkem, na který vzpomíná? To se ho zeptáme už za chvíli. Tak prima poslech přeju.
7: Hezky česky na Blaníku.

0: stále posloucháte Rádio Blaník a jak už jsem říkal, dnes tedy 24. září slaví narozeniny skvělý zpěvák Honza Nedvěd. Miluju, miluju a chci s tebou být. Za svoji pěveckou kariéru působil v mnoha kapelách, třeba ve skupině Spiritual Quintet. V Příbuzných nebo v Brontosaurech. Dřív než půjdeš večer, má milá spát, vzpomeň na to, že jsem a že mám tě rád. A že písničku... Jo, dneska je mu 80 let. Tak blahopřejeme. A nás samozřejmě zajímalo, jestli vzpomíná na nějaký výjimečný dárek anebo oslavu. Honzo?
1: O jedný mimořádný oslavě vím, to bylo na Strahově. To byl hezký dárek. Ale jinak já jsem v tomhle strašně jiný. Já to nemám rád.
0: No, ale tehdy to bylo opravdu velké. U příležitosti 50. se 22. června v roce 1996 odehrál legendární koncert Nedvědů právě na zmíněném Strahově, kam dorazilo 70 tisíc diváků. Takže, pane Honzo, ještě jednou všechno nejlepší a mějte se moc hezky. Na další oslavence se zaměříme ještě za chvíli, protože jich je víc. Teď ale posílám další hezké české a přeju dobré ráno. Bude 5:45.
2: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
3: A taky Samiru.
2: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
3: Proč se říká, co se říká.
2: Každý všední den po 10:00.
3: Na Rádiu Blaník.

0: Tak tohle byla další hezká česká písnička na Rádiu Blaník. Přeji dobré ráno. Máme čtvrtek 24. září. Už jsme zmínili, že 80. dnes slaví zpěvák Honza Nedvěd. Ale dneska má narozeniny i česká herečka Veronika Frejmanová, její 1,70. 67. slaví český herec Miroslav Vladyka, 63. česká herečka Iveta Blanarovičová a 56. český režisér Karel Janák. A svátek ten má Jaromír. Tak všechno nejlepší. Za chvíli čerstvé zprávy, předpověď počasí a pak si opět budeme hrát hezky česky. Už bude 17:30.
1: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
5: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
6: Ještě tady, broučku, vidíš?
7: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.
10: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

0: nebo kytit si pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
2: Protože s náma prodáte.
1: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
3: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Radio Blaník, zprávy. Radio
2: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států. Setká se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s Českou armádou, bude jednat s guvernérem Jimem Pilnem. Národní rozpočtová rada zveřejní zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Materiál publikovaný jednou ročně hodnotí mimo jiné i to, zda je tempo zadlužování státu udržitelné. Pardubice zajistí poškozenou římsu na mostě do Rosic nad Labem. Její část spadla na železniční trať. Firma proto odstraní všechny uvolněné části betonu a na římsu namontuje ochranu síť. Práce potrvají do konce října. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný Trondheim porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Odvety se hrají za týden. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude většinou velká oblačnost se srážkami. Bude oblačno až zataženo, přes den proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách postupně také na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Až k večeru začne srážek postupně ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik o počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Dobré ráno, vám od mikrofonu Blatníku přeje Vlasta Suk. Jak už asi víte, zítra se v Prachaticích uskuteční poslední letní koncert Rádia Blaník, kde nám na velkém náměstí zaspívá blanická kapela Olga Lounová, Petr Kolář a taky kapela Čechomor. Nejenom, že se těší můj báječný kolega Jirka Frélich, který bude mít tuto akci pod palcem, ale taky sám pan starosta Jan Bauer.
1: No já už se nemůžu dočkat, my jsme tady jedna kulturní akce za druhou a to bude takový vrchol toho podzimu.
0: Ano, pana starostu jsem vyspovídal v roli blanického krajánka a ptal jsem se ho taky, proč byste měli do Prachatic vyrazit. Co je lákadlem?
1: Jestli chtějí návštěvníci vidět renesanci, vidět krásnou šumavskou přírodu anebo si třeba dobře zasportovat, to je zrovna adresa našeho města, protože Prachatice mají krásné renesanční náměstí, myslím si možná jedno nejhezčích v České republice. Máme tady krásnou okolní šumavskou přírodu, my jsme před nedávnem zrekonstruovali na vrcholu rozhlednu, ze které v době dobrého počasí jsou vidět i Alpy. Máme tam nově zrekonstruovanou horskou restauraci a navíc jsme tam otevřeli asi 30 kilometrů krásných cyklistických trailů, takže je to o té Šumavě, ale také o tom sportování, takže na cyklistiku je to úplně ideální místo.
0: A to mohu potvrdit. Zítřejší koncert si rozhodně nenechte ujít. Za chvíli už dobré ráno s Petrem a s Adélou a Vlasta se k vám přeje. Krásný den.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
6: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je tu váš Aditek se svým...
13: Těsním!
12: Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
13: Aditek!
12: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
13: Aditek!
12: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
13: Aditek!
14: www.aditek jako guma.cz Aditek těsní hned.
15: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
16: Pak přijeďte do AutoESA.
15: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
16: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
15: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
17: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
18: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
19: Nákupy v onlineshop.cz.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
19: www.onlineshop.cz.
21: Pohodové České rádio.

0: Tak to byli Kabáti a Bára na Blaníku. Ale už pro vás chystáme tu další 60-minutovku, ve které uslyšíte činasky. Každá česká vlajka má slovenský. Bude Franta Nedvěd. Čovní herci tu jsou, má ty kvetou. Slovo Nedvěd dneska ráno ještě uslyšíte poměrně často a bude i Michal David. Hezky česky to na Blaníku bude i po šesté ve čtvrtek 24. září. Teď je 5:53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
3: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
4: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
5: Protože s náma prodáte.
4: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
6: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
7: Kdekoliv na světě
8: a 24 hodin denně.
7: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
8: na našem webu radioblaník.cz. Blaník, počasí.
9: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku po dnešním opět chladném ránu nás dnes čeká deštivý a také velmi větrný čtvrtek s teplotami od 12 do 15 stupňů, na horách bude do 10. Tolik o počasí a na řadě jsou zprávy s Monikou.
10: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
11: Zmrazení platů politiků projedná sněmovna. Vzácný nález našli silničáře v Příkopu. Fotbalovou reprezentaci provází řada zranění.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci by dnes měli zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolená z koaličního podnětu. Jde třeba o změny pravidel penzijního spoření anebo o růst důchodů starších penzistů. Překvapivý nález našli silničáři u dálnice D8 nedaleko Lovosic. Šlo o kufřík se 400 sběratelskými mincemi za 8 milionů korun. Nález objevili při sekání trávy. Podle policie sbírku mincí ukradli neznámí zloději na začátku září v Praze. Obětí krádeže byl francouzský sběratel, kterému zloději mince vzali během veletrhu v pražských Letňanech. Praha 1 otevřela první komunitní mediační centrum v Česku. Obyvatelům poskytuje bezplatnou pomoc při řešení sousedských a komunitních sporů a víc tomu říká mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.
13: Cílem je nabídnout lidem možnost řešit konflikty včas, bezpečně a za pomoci nestranného odborníka ještě předtím, než přerostou v dlouhodobé sousedské spory, soudní řízení nebo jiné vyhrocené situace.
12: Na centrum se můžou obracet nejen jednotliví obyvatelé, ale také školy, spolky, domovy seniorů a další instituce zřizované Prahou 1.

jako voda, nicméně nechci strašit. V každém případě 24. září tady skutečně je. Jaromír s Jaromírou mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší. Možná budete slavit i vy, pokud vám proplatíme účtenku. Určitě dneska slaví Honza Nedvěd, kterému je 80. Tím pádem já jsem trošku sáhnul do své trampské minulosti a přišel jsem oblečený jako trampík. Ano, na šátku mám napsáno Coca-Cola, tak se nedivuji, prostě jsem jiný nenašel, ale mám to u mě skryté. Tak budeme se samozřejmě věnovat i narozeninám Honzy Nedvěda, ale teď už čínská. Pana Bosnedlová, za 2 minuty bude 6.

0: Tak je Poveria Made in Italy na Blaníku. Ano, tohle bylo vyrobeno v Itálii. A tohle je vyrobeno na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Od nás pro vás. Každý všední den po 7 hodině vám na Blaníku proplácíme vaše účtenky. Po prázdninové pauze jsme se k tomu teď v září zase vrátili. A tak to bude i dneska po 7 hodině, protože někomu z vás zase zavoláme. Pokud se dovoláme, tak se zeptáme, kdo právě na Blaníku dospíval, a když nám to řeknete, tak vám proplatíme peníze, které už jste jednou utratili. A abychom mohli zavolat právě vám, tak potřebujeme tu vaši účtenku, tu přepište do SMSky, napište tam, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno a příjmení a odkud jste, tu SMSku pošlete na 600 318 118, a potom už jenom čekejte na telefon, jako třeba včera Michal, který se dočkal. Možná jste tu baterku měl zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval.
3: Byla to Hanka Zagorová, řeka Zázrak.
0: Je to tak? A tou řekou Zázraku, respektive éterem, k vám letí 3844 koruny.
3: To je fantastické, moc rád děkuju.
0: Michalovi ze Zlína jsme včera proplatili autobaterii. Co to bude dneska? To uvidíme a uslyšíme zhruba za hodinu.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
0: Ale ještě dřív tady budou informace o počasí, a to už za chvilku. Teď Franta Nedvěda, kočovní herci na Blaníku.

0: Franta Nedvěd před 5 lety nás bohužel opustil a jeho kočovní herci, ale jméno Nedvěd dneska ráno ještě uslyšíte, protože jeho brácha Honza dneska slaví 80, ale teď už ty informace o počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné čtvrteční ráno, máme tady podzim a s ním je otázku, co na sebe, a s tím by mohla pomoct předpověď počasí, a od toho je tady Jáchym Rogner z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, aktuálně máme většinou oblačno až zataženo, na východě Čech i až polojasno a v západních a středních Čechách už se od západu nasouvají první přehánky. Co se týče teplot, tak ty jsou mezi 10 až 5 stupni Celsia, přičemž nejtepleji na jeho západě Čech až kolem 11 nebo 12 stupňů, naopak nechladní v údolích Šumavy až k plus 1 stupni Celsia. Co se týče počasí během dne, tak bude převažovat oblačno až zataženo, ale může se objevit přechodně i proměnlivá oblačnost. Postupně v Čechách a během dne i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nelze vyloučit ani ojedinělou bouřku. Později odpoledne a večer už bude srážek a oblačnosti místy ubývat. Nejvyšší teploty čekáme mezi 13 až 17 stupni Celsia. Tomu bude vát převážně mírnýho západní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude během večera postupně slábnout.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak teď po ránu je tam docela frišno, se teple oblečte. Teď už Michal Davida, Disko příběh a je 6 hodin a 10 minut, tak dobré ráno, jste s Blaníkem.

0: Robbie Williams a Angels na Blaníku. Tak Martina Sáblíková už má olympijské medaile dávno doma, dokonce už sekla i s kariérou, ale Česko pořád čeká na tu důležitou věc, vlastní krytou rychlobruslařskou arénu. A teď se objevila další možnost, kde by mohla vyrůst. Jihočeský kraj se sportovními svazy jedná o tom, že by hala mohla být součástí velkého sportovního komplexu v Českých Budějovicích, konkrétně v areálu Složiště. Ten by kromě rychlobruslařské dráhy nabídl také atletickou halu, plavecký stadion nebo florbalovou halu. Celý projekt by mohl začít fungovat přibližně za 5 let, což je docela rychle. Podmínkou ale je, že kraj získá podporu státu, pokud ne, připraví areál bez rychlobruslařské haly. No, mě tady napadá prostě jediná fráze, a to ta od Jary Cimrmana.
1: V Českých Budějovicích by chtěl žít každý.
0: Ono to potom ještě pokračuje. Mimochodem ve hře přitom zůstává taky Žďár nad Sázavou, o kterém Jara Cimrman teprve možná nějakou hru napíše. No, uvidíme. V každém případě za chvíli Honza Kalousek a Chodím ulicí, ale ještě předtím tady budou krátké zprávy. Vy jste s Blaníkem a je 6 hodin a 18 minut. Rádio Blaník.
2: Luxusní dovolená.
3: Nová kola pro celou rodinu.
2: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
3: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
2: Jedeme s ní za vámi.
3: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
7: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma receptama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, fičáky za hubičku. Tak vál do knihu pectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
8: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
9: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
12: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
14: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
15: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energii od Fonergy.
16: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
17: Navštivte nás. Autoheller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v Prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ve sněmovně opět vzbudil pozornost navrhovaný nový trestný čin vztahující se na bezdůvodné usmrcení psa nebo kočky, a to ze zavržení hodných pohnutek. Nový bazén v Litvínově má být hotový v říjnu. Město chce novou halu po kolaudaci a získání povolení ke zkušebnímu provozu otevřít veřejnosti před Vánocemi. V pražské Holešovické tržnici dnes začíná 13. ročník festivalu ilustrace a komiksu Lustr. Vedle víc než stovky vystavujících nabídne také možnost setkání s autory. Na základně ve Velsu se zřítil cvičný letoun T-2 Hawk. K nehodě došlo během včerejšího cvičení a jeho dva piloti se stihli katapultovat. Vyvázli s lehkými zraněními. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svíbou.
5: Tak už je tady čtvrtek a má datum 24. září, ale nezávisle na datu, důležité je to, že je čtvrtek. Důležité je to hlavně pro našeho krajánka, protože to znamená brzo ráno vstávat a vyrazit za dalším dobrodružstvím. A vyrazí už za chvíli, ale ještě předtím nám řekne, kam to dneska bude. Teď Honza Kalousek a chodím ulicí, za 5 minut bude 6:30.
2: Pohodové České rádio.

0: Honza Kalousek na Blaníku.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už ke slovu přichází Krajánek Rádia Blaník, protože čtvrtek to je jeho den. Úterý, čtvrtek, sobota. To jsou tři dny v týdnu, kdy Krajánek Rádia Blaník vyráží na místa, která stojí za návštěvu. A pokud jste na nich nikdy nebyli, tak je takovým předvojem, trošku to tam ohledá, jak to tam vypadá, doporučí nebo nedoporučí, ale většinou doporučí, abyste se tam taky zajeli podívat. A kam to bude dneska, tak to nám řekne Vlastík Suk, který za chvíli nasedá do auta. Míří, kdo ví kam. Ahoj Vlastíku, dobré ráno.
3: Ahoj, já vám přeji dobré ráno. Dneska mám namířeno do jižních Čech. Zastavím se ve Vodňanech a prozkoumám zdejší městské muzeum a galerii. Zjistím, jaké tu aktuálně mají výstavy, no a taky, co dalšího je tady k vidění. Z tohoto místa se přihlásím krátce po 14. hodině, tak určitě poslouchejte. No a pak se přesunu do Písku, tady mě zaujala zdejší sladovna Galerie Hrou. O co přesně jde, vám prozradím krátce po 17. hodině, ale naznačím, že se jedná o interaktivní výstavy, kreativní dílny a programy pro děti a pro celé rodiny. Já myslím, že dětičky se tady rozhodně nudit nebudou. A jak už jsem říkal, po 17. hodině se dozvíte další podrobnosti. Tak se nechte pozvat a já se budu těšit. Ahoj.
0: Ahoj, to my se taky těšíme. Tak vidíte, zase ty jižní Čechy. Před chvílí jsme říkali, že v Českých Budějovicích bude možná hala Martiny Sáblíkové, tak teď pro změnu Vodňany a Písek. Šťastnou cestu, Vlastíku. V pořádku se nám vrať a tohle už je Tina Turnera, The Best na Blaníku. Přesně v půl sedmé.

0: Protože to nevzdám a kamp na Blaníku, nevzdávejte to, sice nám začal podzim, ale babí léto je na dohled.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Což my uvítáme, příroda možná úplně tak ne, protože ten déšť v posledních dnech sice pomohl, nebo posledních týdnech, ale jenom do hloubky 40 cm, pod tím je zase ještě pořád sucho. Nicméně teď asi nezaprší, nebo zaprší?
2: Zaprší, ale pouze krátce, protože teď po ránu startujeme pod oblačnou až zataženou oblohou, přes den pak bude ta oblačnost přechodně proměnlivá, ale právě od severozápadu v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku dorazí občasný déšť nebo přehánky. Objeví se i bouřky, ale ty opět jen ojediněle a k večeru bude opět srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty budou 13 až 17 stupňů Celsia a na horách bude okolo 8.
0: No a my se za chvíli budeme věnovat tomu trnskému bardovi. Honza Nedvěd dneska slaví 80. narozeniny, tak tady pro vás něco máme. Nicméně, už jste v klubu posluchačů Rádia Blaník? Ne? No tak to udělejte hned teď. Tady je návod, jak na to.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku?
1: Fotky a videa z našeho studia?
3: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
1: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
1: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
3: a buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Baví nás.
1: Bavit vás.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Maxi.
9: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
8: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
12: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
17: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
18: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
19: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
20: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
21: Pohodové české rádio.

0: Život je krásný a skupina Krištof na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Život je krásný a vsadím se, že i skupina Krištof ty písničky, o kterých teď bude řeč, někdy zpívala. Protože ty písničky zní u každého táborového ohně. Mladší generace už možná ani neví, kdo je napsal, což je vždycky to největší ocenění pro autora, když písničky zlidoví. A o valnou část se postaral on. Honza Nedvěd. Dneska slaví osmdesátiny. Tak schválně, ty jsi ta mladší generace, Adel. Tak na jaké písničky Honzy Nedvěda si vzpomeneš?
3: No tak U stánku, to je klasika. Stánky, a to je přesně to, o čem jsi mluvil, že jsme ji zpívali na hudební výchově. Ano. A než jsem si to vlastně dala do nějakého konceptu. Mm. Přesně tak, je to ve zpěvnicích. Potom já teda zbožňuji naprosto... No a teď mi vypadlo jméno. A ty víš moc dobře, jakou písničku myslím.
0: Ano, růže z papíru.
3: A ty to moc dobře víš, že ji zbožňuju, protože ty víš, že na mojí svatbě jsme ji měli s manželem ano. Na takový ten poslední závěrečný prskavkový tanec a bylo to strašně dojemné.
0: No, tak vidíš, to prostě funguje to takhle.
3: Je to tak?
0: Jenom několik dat z Wikipedie. Honza Nedvěd se narodil 24. září 1946 v Praze. Jeho hudební cesta vedla přes skupiny Toronto a Brontosauri až ke spolupráci se Spiritual Quintetem. A v roce 1996 dokázali bratři Nedvědovi přilákat na pražský Strahov 70 tisíc fanoušků. Honza tam slavil 50. Já slavím 50. příští rok. Myslím si, že asi v trošku skromnější verzi. No, nicméně Honza Nedvěd mladší, tady společně s Vojtou Nedvědem, byli před prázdninami v Kytarovém ránu a vzpomínalo se taky na to, jak to u Nedvědů bylo, když byl Honza Nedvěd mladší ještě dítětem.
4: My jsme bydleli na Spořilově v rodinném domečku, kde dole bydleli tátovi a strýdovi rodiče. Nahoře jsme bydleli my v jednom pokoji, takže od 7 do 1 se obejvá, kde byla televize, změnila na studio, tak každý den nahrával, skládal písničky, každý den měl 2-3 písničky na složení, ve 2 hodiny odbyly kukačky oběd, máma připravila oběd a ve 3 už odjížděl na koncert. A já jsem samozřejmě potají, když tam byl a nebyl, tak jsem mu tu kytaru zkrátka krátal, občas jsem si něco zahral, jako potají mu jsem se učil a pak už jsem mu to předvedl jako hotový díl v podstatě. Já jsem se učil hodně od Vaby Hodaňka, ten měl tu kytaru jako velmi komplikovaný, jak jsem se fakt snažil, nadřel jsem si to, abych tátovi řekl, tati, já už to taky umím.
0: No, zejména když Vaby Daněk hrál s Milošem Dvořáčkem, tak to bylo hodně komplikované.
4: Ano, přesně tak, ten Dvořáček byl výborný, no.
0: A co na to říkal táta, že se učíš od Vabyho Daňka, ne od něj?
4: A on mi dokonce ročník 47, tak to mě učil jako první, protože tam ten nedvědovský styl vlastně byl jasně promítnutý. Ten Vaby Daněk to měl ještě daleko tenkrát rozšířenější, ještě byl jako o schod vejš takzvaně, no. Takže táta řekl, když se naučíš to těžší, tak pak to moje bude daleko jednodušší.
0: Tak jak to má ten Vaby Daněk? No ještě bych to dal na tu kytaru nějak. No my jsme se s Adel rozhodli, že do příští hodiny dáme dohromady stánky. Uvidíme, jak to dopadne, ale teď si dáme originál Na kameni kámen. Honza Nedvěd má dneska 80. Všechno nejlepší, Honzo, pokud posloucháte.

0: Na kameni kámen a brontosauři Honza Nedvěd, autor téhleté písničky, má dneska 80. Ještě se tomu budeme věnovat. V příští hodině vás čeká ale taky třeba Lucie, Miraj a bude i Petr Muk. A samozřejmě i další Nedvědovka. Teď je 6.53, posloucháte Blaník. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
5: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
1: Rádio Blaník, počasí.
6: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes zpočátku ještě polojasno. Postupně se ale od západu zatáhne. Odpoledne se pak na většině území rozprší a naměříme 12 až 15 stupňů, na horách do 10. Bude ale větrno, pocitově proto méně. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
6: Vážná dopravní nehoda dvou nákladních aut s dodávkou nám uzavřela výjezd z Krnova na Opavu. Komplikace čekejte u průmyslové zóny. Aktuálně tudy vůbec neprojedete, čekejte delší zdržení a pokud můžete místu, se asi raději vyhněte. Pozor i v Ostravě, v Plzeňské směrem z centra na sjezdu do Výškovické jsou v sobě dvě osobní auta a ve Zlíně ve Štefánikově ulici na křižovatce s ulicí Osvoboditelů zasahuje policie u srážky osobního auta s nákladním. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď pokračují zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Na Táborsku aktuálně zasahují hasiči. Lesníci se obávají nárůstu kůrovce. Desítky zemí žádají po Rusku ukončení války.
7: Rádio Blaník.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Plané nad Lužnicí na Táborsku hoří hala. Uvnitř se nacházejí nákladní auta i takzvané ještěrky. Navíc jsou tam i uskladněné ropné látky. Hasiči už požár lokalizovali, aktuálně platí druhý ze 4 stupňů poplachu. Hale se už také propadla střecha. Na místo byla zavedena kyvadlová doprava vody. Kůrovec by mohl příští rok znovu napáchat větší škody. V Krkonoších letos jeho výskyt výrazně klesl. Správa Národního parku ale kvůli suchu a oslabeným stromům očekává v příští sezóně nárůst. Jaká opatření správa parku chystá vedoucí odboru péče o Národní park Václav Janca?
9: Tam, kde můžeme, tak v tuto chvíli zpracováváme tohle dřevo, tyhle ty stromy vytahujeme a sanujeme.

0: moři. Basketbalistky Žabin ani KP Brno neuspěly v boji o Evropskou ligu. Žabiny prohrály v semifinále kvalifikace doma s Crvenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Stejně jako Královo pole, které podlehlo na hřišti Flames Karolo 81-101. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je připraven Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
3: Tak my už tady zadel trénujeme na ty stánky, tak byste se mohli v téhleté hodině dočkat. No nevím, jak to dopadne, ale snad to nějak dáme. V každém případě čeká nás proplácení účtenek, takže pravidelná otázka na začátku této hodiny. Máme účtenky.
4: No máme účtenky.
3: Co si pamatuješ ze stánků?
4: No já si pamatuju celé stánky od začátku.
3: Umíš to celé?
4: No jasně.
3: Výborně. Takže dočkáte se na konci hodiny, teď šrouby do hlavy a Lucie. To nechám tady na profících radši. Dobré ráno, bude 7.

0: Miraj! A vedle tebe usínám a jdeme na účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Každý den touto dobou se otevírá naše pokladnice, respektive moje peněženka, abych vyplatil někomu z vás peníze, které už jste jednou utratili. Zatímco Adel otevírá naši SMS bránu a vybírá účtenku, kterou dneska proplatíme. Jak to vypadá?
3: No, já už jsem připravená, já už mám vybráno.
0: Ty jsi připravená, já se podívám do peněženky. Něco tam ještě je? Tak se do toho pustíme. Pokud jste nám poslali soutěžní SMSku, tak možná právě vám teď zavolám. Tak, vždycky trošku cvičeníčko nahnout se k tomu telefonu, ale máme vytočeno snad správně, vždycky doufám. Teď jde jenom o to, aby to na druhé straně někdo zvedl.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petra a Adel, je tam Iveta.
4: Ano.
0: Kde to jste, proboha, vy jste někde v tělocvičně, ne?
4: Ne, já jsem v práci, v lisovně.
0: Jo, vy jste v lisovně, no zní to skoro jako tělocvična, ale posloucháte tam Blaník u toho?
4: Ano, poslouchám a už jsem trošku v klidu.
0: Už jste trošku v klidu. Adel, co to proplácíme teda dneska?
3: Iveta bych chtěla proplatit návštěvu veteriny s pejskem za 1101 korun.
0: Jo, sedí to?
4: Ano.
0: Mě by jenom zajímalo, jak moc je to rádio v té lisovně slyšet.
4: Rozeznáte
0: tam jednotlivé písničky od sebe?
4: Já doufám, že jo, že se nepletu.
0: Tak nám zkuste říct, kdo dospíval tu poslední teď.
4: Dospíval Miraj.
0: Jo, je to tak, je to tak. 1101 korunu posíláme do Hutiska Solance, říkám to dobře takhle?
4: Ano.
0: Co bylo pejskovi?
4: Nic, klasická návštěva, očkování a kontrola.
0: 1101 koruna. Už je vyvenčený, stihli jste to dneska ráno?
4: Jo, už dávno, my jsme v práci, takže musí být vyvenčený.
0: A je to nějaká rasa, nebo je to nerasa?
4: Je to Jack Russell.
0: Ty bývají hodně aktivní, co? Ten vás umí prohnat. Že jo?
4: Ale tak on už má 11, takže on už
0: jo, jasně, zvolnil krok. No nicméně, gratulujeme, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně, naslyšenou.
4: Jo, děkuju, naschánou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz

0: One-way ticket a adoption.
1: Na Blaníku před chvílí jsme proplatili účtenku, já jsem se mezi tím dohledal, kde je hutisko Solanec. No to je u Velkých Karlovic, to je na Valašsku.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
1: Blaník. I pro Valašsko teď máme počasí a vůbec pro celou republiku.
3: Dnes to bude na celé republice podobné, čeká nás oblačno až zatažino. Přes den pak bude přechodně i proměnlivá oblačnost. No a hlavně od severozápadu v Čechách očekávejte déšť nebo přehánky, ty se pak postupně dostanou i na Moravu a do Slezska. Jinak ojediněle se můžou objevit i bouřky, ale k večeru bude zase srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách bude okolo 8.
1: A na Blaníku teď bude Petr Muk. Dobré ráno, za 3 minuty bude 7:45.

0: Čekám tě láska a elán na Blaníku. Před námi je prodloužený víkend. Představte si, že si v pondělí ráno vzpomenete, že vám doma chybí něco k obědu. Vyrazíte do obchodu, ale tam vás čekají jenom zamčené dveře. Aby vás 28. září nic takového nepřekvapilo, tak je dobré vědět, že to je přesně ten zavírací den na Den české státnosti, který letos připadá právě na pondělí 28. září, platí zákonné omezení prodeje. Zavřené musí být obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních, a to se týká vlastně většiny super a hyper. Nakoupit ale můžete v menších prodejnách do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají taky čerpací stanice, lékárny, obchody na letištích, na nádražích. Otevřenou mohou mít i restaurace, kina a menší provozovny třeba v obchodních centrech, takže zábavu určitě nějakou najdete. Takže pokud plánujete velký nákup, raději si ho vyřiďte s předstihem a v pondělí můžete vzít místo nákupního košíku třeba košík na houby. Rostou. Krátké zprávy už za chvíli. Teď je 7.21. Rádio Blaník.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
1: U nás na Blaníku.
3: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
6: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte poslední víkend v září.
7: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
8: Už máš šaty na ples?
9: Ne?
8: Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
11: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
12: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti.
14: Já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
15: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané Krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
16: Jen si duši nepořeš.
17: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
18: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
19: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
20: Za volantem.
21: Komplikace a dlouhé zdržení čekejte dnes po ránu na výjezdu z Krnova do Opavy. U průmyslové zóny se vyšetřuje hromadná dopravní nehoda, srážka dvou nákladňáků s dodávkou. Aktuálně tudy ani neprojedete. V Ostravě v Plzeňské směrem z centra na sjezdu na Výškovickou jsou v sobě dvě osobní auta, i tady je třeba počítat nárazově s kolonou a na trase Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm za Chumchálky se vyšetřuje srážka dvou osobáků s jelenem, tak tudy opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, na řadě jsou krátké zprávy.
20: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
22: Aktuální přehled každý den.
20: Rádio Blaník, zprávy.
23: Rádio Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Policie a justiční orgány zřejmě získají snadnější a rychlejší přístup k elektronickým důkazům nacházející se v jiném státu. Novelu, která to předpokládá, poslala sněmovna do závěrečného kola schvalování. Nehoda autobusu a osobního auta u Bučovic na Vyškovsku zastavila provoz na silnici číslo 50. Jezdit nemohli včera ani vlaky na trati mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Autobus bez cestujících totiž skončil v kolejišti. Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové budou od 1. října na třech tratích výluky. Vlaky tak nahradí autobusy. Ne všechny spoje, ale budou mít zajištěné návazné přípoje. Přestavba nádraží přijde na 10 miliard. České házenkářky na úvod přípravného turné čtyř zemí o štít města Chebu prohrály. Na B tým Norska nestačili 30-38. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět hrající Petr Slíva.
24: Dobré ráno, Rádia Blaník
25: s Petrem Slívou.
0: My tady zadel trénujeme na ty stánky, protože to chceme poslat Honzovi Nedvědovi jako to naše blahopřání k těm jeho dnešním 80. Tak toho se možná taky dočkáte v té následující půlhodině a taky se dočkáte těch našich samolepek. Pokud už ji máte, tak se dozvíte, co s ní. Pokud ji nemáte, tak vám řekneme, jak k ní přijít a hlavně jak přijít k těm pěkným penězům. Teď Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvalda, Můj čas, jste s Blaníkem a za minutu bude půl osmé.

0: Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald a Můj čas na Blaníku. A už se vlastně blíží váš čas a čas našich samolepek.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Protože zítra už je pátek a to zase vyrážíme kontrolovat vaše samolepky. Jak to s nimi je?
3: No, naše samolepky, sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu jsme rozdávali na všech našich letních akcích. I v pátek je budeme rozdávat, nebo si je můžete vytisknout, no a pak si je někam nalepit. A pokud nám potom napíšete na číslo
0: 63 118,
3: přesně tak, napíšete nám své celé jméno, přesnou adresu místa, kde vás a vaši samolepku najdeme a ještě kam jste si ji vylepili, anebo se zaregistrujete na našem webu radioblanik.cz, tak můžeme přijet právě k vám. No a pokud přijedeme, pokud vás vybereme, tak dostáváte 5000 korun v hotovosti jako odměnu, pokud navíc budete zákazníkem Centropolu, tak dostanete 7000, no a dostanete ještě soutěžní otázku a jeden z vás získá ve velkém finále rovných 100 000 korun.
0: Přesně tak. Tak abyste si udělali obrázek, jak to vypadá, když k vám dorazí naše kontrola, tak takhle to probíhalo třeba minulý týden v pátek.
4: První místo, kam jsem vyrazil, je Voleč a tady jsem navštívil manžele Škrachovi. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Tak kde pak máte samolepku?
5: No v pergole.
4: A co vás vedlo k tomu zapojit se do naší soutěže?
5: No rychle vydělaný penízky.
4: Vy jste navíc u dodavatele Centropol a proto rovnou získáváte 7000 korun. Jaký je to pocit vyhrát?
5: Jupi, úžasná euforie. Yeah!
4: A jaký máte plány s výhrou?
5: No, s největší pravděpodobností nějaký zážitek, protože zážitky člověku nikdo nesebere.
0: No, tak jupí, úžasnou euforii můžete zažít i vy. Tak si někam nalepte tu naši samolepku, nebo si ji stáhněte z našich stránek, pokud ji ještě nemáte, napište nám o tom a zítra třeba, nebo v sobotu, nebo v neděli, náš krajánek přijede právě k vám.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: 5, 7 nebo dokonce 100 000 korun můžete získat. Teď už Michal Hruza. A pro Emu na Blaníku 4 minuty po půl 8.

0: Roy Orbison a Pretty Woman na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak teď jsme teda s Adele zírali. Fakt jsme zírali na mail, protože před chvílí k nám doputovala písnička, nejenom tak ledajaká písnička. Jedna posluchačka složila novou hymnu Rádia Blaník. Já vám ještě nebudu říkat ani jméno. Možná vám pustíme kousek a zbytek uslyšíte zítra ve šťastné hodince, ale to je prostě něco neskutečného. Poslouchejte, já se tady musím pohádat s počítačem trošku.
2: S Blaníkem se lépe vstává, v práci utíká mi čas, v obraze jsem díky zprávám, písničkami těší nás.
0: Tak a zbytek si poslechněte zítra ve šťastné hodince mezi 8 a 9, kde budeme zase servírovat vaše dobré zprávy. A fakt to stojí za to. Tady spadla nám čelist. A když jsme u těch dobrých zpráv, tak ty nám můžete klidně psát už dneska, co vás v poslední době potěšilo. Napište nám to na 603 118 118, protože zítra ve šťastné hodince se bude opět odměňovat. Teď vás odměníme informací o počasí.
3: Dnes nás čeká takový typický podzimní den, bude oblačno až zataženo, přes den může být přechodně i proměnlivá oblačnost a od severozápadu v Čechách bude postupně přidávat se déšť a přehánky. Postupně se dostanou i na Moravu a do Slezska. K večeru můžou opět ubývat, ale výjimečně počítejte i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách bude okolo 8.
0: Takže možná nová blanická hymna zítra ve šťastné hodince, ale už za chvilku ta hymna táborových ohňů. Protože Honza Nedvěd dneska slaví 80.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
12: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
14: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
15: Tak abyste ho nepromeškali.
14: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
15: Garanci kvality i výhodného financování.
14: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
17: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
19: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
18: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1.
20: Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
21: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
22: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
23: Vážně? A co umí?
22: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
23: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
24: České rádio.

hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

0: Kdy hledáme signál.
1: Tak to byl originál a Marek Ztracený na Blaníku.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: A teď ten Honza. Honza Nedvěd. Honza Nedvěd dneska slaví 80. narozeniny. Honzo, pokud nás posloucháte, přejeme vám všechno nejlepší z Blaníku. Honza totiž možná opravdu poslouchal, protože když jsme tady v kytarovém ránu před prázdninami měli Honzu Nedvěda mladšího a Vojtu Nedvěda, tak nám prozradili, že Honza už je ráno u počítače, surfuje a poslouchá rádia. Kluci, že se ptám, poslouchá teď Honza?
4: Jo, pozor, táta stává každý den kolem 6. hodiny, čili je docela pravděpodobně, že poslouchá.
1: Má rádio.
4: On, i když je, má všechny ty internety, on si všechny rádia poslouchá přesto, ale on má velmi velký přehled o veškerým dění, i když je 5-6 let už skoro téměř v takovém tom muzikantském důchodu, kdy fakt nevylejzá z baráku skoro ven, jenom tak jako ze psem nebo na pro rohlíky, ale má přehled o všem. Na každou věc, kterou se ho zeptám, tak o všem ví. Takže v 6 ráno začíná sledovat všechny dění teď o tom maďarském prezidentu. Už všechno určitě ví.
1: Takže milý Honzo, pokud teď posloucháte, my jsme vám během dnešního rána nacvičili jednu z vašich písniček. Řekl bych takovou tu téměř zlidovělou, která opravdu nesmí chybět u žádného táborového ohně. Kromě mě a Adélky je tady s námi ve studiu ještě Hanka Koterová. Ahoj Hani, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
1: A Michal Krusberský.
6: Dobré ráno.
1: Který v tuto chvíli vysílá na českém Blaníku, tak si odskočil. Takže co, dáme ty stánky?
7: Já si připadám jak dítě na besídce.
1: No já taky, mě bolí prsty, já jsem to strašně dlouho neměl v ruce a navíc mi nevyhovujou tyhle ty pračce vůbec. Tak pojďme na to.

0: Non je lepší, Honzo.
1: Ano.
0: Byli jste výborní. Děkuju za pomoc. Teď jsem si říkal, jestli dát stánky v originále, ale to by lidi mohli hodně srovnávat. Tak víte co? Dáme si ptáčata.

0: Ptáčata, brontosauři a Honza Nedvěd, dneska 80. A v příští hodině na Blaníku taky Mandraže. Taky Tomáš Klus. A budou i Kabáti. Hezky česky na Blaníku i po 8. Teď je 7.54.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
2: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
3: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku dnešek přinese postupně hodně oblačnosti. Od západu na většině území také déšť a přeháňky a také vítr. V maximech odpoledne naměříme 12 až 15 stupňů, na horách do 10 a kvůli větru bude pocitově méně. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
2: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
4: Komplikace zůstávají od rána na výjezdu z Krnova do Opavy. U průmyslové zóny se vyšetřuje hromadná srážka dvou nákladních aut s dodávkou a silnice zůstává zatím uzavřena. Pozor dejte na trase z Rožnova pod Radhoštěm do Frenštátu. Za Chumchálky zasahuje policie u srážky dvou osobních aut s jelenem. Průjezdný zůstává jen jeden pruh, takže nárazově se tu také tvoří kolony. A ve Zlíně ve Štefánikově ulici na křižovatce s ulicí Osvoboditelů se vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď se zprávami je tu Monika.
5: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Přípravy na podzimní volby vrcholí. Vlakové spojení mezi Prahou a Opavou zatím neskončí. Hokejová extraliga nabídne dohrávku čtvrtého kola.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Už dnes bude jasné, kde budou umístěné volební místnosti. Voliči se to dozví z obecních vývěsek anebo webů měst a obcí. Komunální volby proběhnou ve dnech 9. a 10. října a v části obcí budou lidé také rozhodovat o senátorech. Hlasovací lístky pro volby by měly být v poštovních schránkách do 6. října. O přímé vlaky Českých drah mezi Prahou a Opavou je zájem. Dopravce tak zachová rozšířenou nabídku spojů SC Opavan až do prosince, jak potvrzuje mluvčí drah Vanda Rajnochová.
9: Dodatečně zavedené spoje SC Opavan budou v provozu až do konce platnosti současného jízdního řádu, tedy do 12. prosince 2020.

0: se za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubice Bílí Tygři představí o 6 večer v předehrávce 4. kola v Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhájců titulu. Je to ale zatím jejich jediná výhra v soutěži. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Svívou.
3: Ano, pokračujeme dál v tom dnešním čtvrtečním dobrém ránu. Máme 24. září, je to čtvrtek, to znamená, že nás čeká host na telefonu a tentokrát si budu povídat s Vladimírem Hronem. Tak více už za chvíli. Teď mandraže a hledá se žena a za půl minuty bude 8.

0: Juliet a Robin Gibb v dobrém ránu na Blaníku. Je čas na toho dnešního ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: No a dnešním ranním hostem na telefonu bude Vladimír Hron. Dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno všem.
0: Moderátor, já nevím, imitátor, zpěvák, komik. Zapomněl jsem na něco?
2: Je toho hodně, čím jsem se živil, takže...
0: No, čím jste se živil? A už se tím neživíte?
2: Samozřejmě se tím živím. Dá se říci, že mě baví všechno, co dělám, takže co dělám, to dělám rád. To bylo v jedné písnice dokonce.
0: Ano, to je pravda.
2: No a mám to tak, že, jak se říká, člověk má neustále přijímat nové výzvy, takže občas dělám i něco, co jsem třeba ještě nikdy nedělal, ale i to se stává.
0: Dejte mi příklad, to by mě zajímalo.
2: No to jsou tak třeba takové ty zakázky, když máte nějakou práci, kterou máte dělat, dejme tomu pro nějakou firmu či organizaci, a oni vás osloví, abyste udělal něco, co jste třeba ještě nikdy nedělal, a vy nejdřív řeknete, že tohle neděláte, no ale pak vám dojde, že to je výzva, a pochopitelně tak je to práce jako každá jiná, takže musíte se živit a řeknete, že to prostě nějak zvládnete. No a přichází to martýrium, že se začnete připravovat na něco neobvyklého, a je to imitování nějakých zajímavých osobností, které jsem ještě nikdy neimitoval. A někdy jsou to i fyzické výzvy, jako třeba nechat se pověsit na jeřáb a lítat nad lidma a podobně. Takže jsou to zajímavé věci, to opravdu přináší tahle ta profese, a vždycky to je něco nového a něco, co mě baví.
0: I tohle už se vám stalo, že jste lítal na jeřábu nad lidma?
2: No samozřejmě, takovéhle věci se stávají, já nevím, už jsem toho dělal spoustu, teď si nespomenu na žádné ještě větší šílenosti, možná snad, že jsem jel na střeše auta, já nevím co všechno. Prostě potkávají vás tyhle ty věci, a samozřejmě já jsem člověk, který má rád adrenalin, takže tyhle ty věci mě opravdu baví.
0: A jakou osobnost jste se učil naposledy?
2: Naposledy, no, nedávno jsme dělali 100 let hudby, firma slavila 100 let a poprosila nás, abychom udělali 100 let hudby, to znamená po dekádách písničky z těch daných období, jaksi určitých úspěchů firmy a podobně. A tam jsem se třeba poprvé dostal k E.F. Burianovi. Zpíval jsem písničku Chlupatý kaktus v tom podání, jaký kdysi zpívával v nějakým 30. plus minus roce on. A to třeba byla obrovská legrace, jako učit se to. Chlupatý kaktus.
0: Já bych to ukončil ještě jednou otázkou, kterou dávám úplně všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila. Vzpomněl byste si na něco, co vás v poslední době potěšilo, a může to být jakákoliv prkotina?
2: Mě potěší to, že se ráno probudím, nebo že se můžu vidět se svými dětmi. Dobrá zpráva pro mě je to, že ještě pořád je poměrně obstojné počasí, protože já nejsem úplně fanoušek zimy. No a třeba dobrou zprávou může být i to, že se teď těším na to, že vyjde taková zajímavá knížka k mým 60. Taková, nechci říkat biografie, protože to není úplně správný titul pro tuhletu knížku, ale taková prostě knížka rozhovoru s Pavlem Sárošem, kterou jsme udělali na téma mé mládí, kde jsem se tady vzal a kam kráčím. Takže taková, to mě třeba těší tyhle ty věci. Těší mě, že se mi ještě pořád daří pracovat v oboru, který miluji, a samozřejmě mě těší, že ještě pořád za to sklízím ten nejkrásnější jaksi dar, a to je potlesk.
0: Tak pravil Vladimír Hron, host na telefonu. Moc děkuju a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Já děkuji a všem přeji příjemnou cestu, pokud jsou na cestách, a příjemný den, pokud se chystají dělat něco, co mají rádi. A pokud se chystají dělat něco, co nemají rádi, tak ať se to naučí milovat.
0: Tak a zatím už se dá říct jenom takové to indiánské hou. Naslyšenou.
2: Naschled.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Vladimír Hron byl dnešním ranním hostem na telefonu. A teď už Kristýna a Stonka, za chvíli se mrkneme na počasí. Vy jste s Blaníkem, je 8 hodin a 10 minut. Dobré ráno.

0: Kristýna Stonka, teď už to slibované počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A chci slyšet, že nebude pršet.
2: No, bude, ale...
0: Dík.
2: No, bude pršet, tečka. Dnes nás čeká totiž oblačno až zataženo. Přes den může být přechodně proměnlivá oblačnost, ale počítejte spíš s tou zataženou oblohou. Od severozápadu v Čechách se právě ten déšť postupně přidá, nakonec dojde i na Moravu a do Slezska. K večeru můžou místy ty srážky a oblačnost opět ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách pak bude okolo 8.
0: Ale jo, to se dá přežít. V té minulé hodině, pokud jste to náhodou neslyšeli, tak se tady stala velká věc. My jsme tady spíkli stánky. Prostě jsme Honzovi Nedvědovi, kterému je dneska 80, zaspívali stánky. My jsme vám to všechno i natočili na video a naše online oddělení už pracuje na tom, aby nás trošku vyfiltrovali a potom to hodili na sociální sítě. Takže až pokud budete chtít vidět, jak to tady u nás ve studiu vypadalo, tak se potom mrkněte na sociální sítě. Teď si dáme taky jednu Nedvědovku. Tuhle mám strašně rád, jmenuje se Nad Sázavou. A potom si dáme Tomáše Kluse, protože ti dva vlastně mají něco společného. Tak teď Nad Sázavou. Bude 8:45.

0: světě dokola.
1: Tomáš Klus a Dokola na Blaníku, před chvílí taky Honza s Frantou a písnička Nad Sázavou, a já jsem vám slíbil, že vám prozradím, co vlastně mají Nedvědi s Tomášem Klusem společného. Adel, pamatuješ si, když tady byl Tomáš v Kytarovém ránu?
2: Moc dobře si to pamatuju.
1: A bavili jsme se právě i o Honzovi Nedvědovi a o písničkách, že jo, a že na tom všem vyrůstal. Jo. Tak tady je důkaz, že Tomáš Klus opravdu vyrůstal na Nedvědovkách.
3: Já jsem zdědil vlastně kytaru po tátovi, že pro mě táta byl takový kytarový vzor, on byl právě ten král těch tremských večírků, jsme vždycky jeli na nějaký tremský festival a on pak přebíral štafetu s kytarou u ohně. Potom, co dohráli ty hvězdy, tak on bral kytaru a do rána prostě hrával na kytaru u ohně. A já jsem chtěl být jako on a vlastně, až když zemřel, tak jsem jako dospěl do věku, kdy jsem byl ochotný se něco učit, takže jsem začal hrát v nějakých 10-11 letech takový ty první já písnička akordy jsem se učil. Chodil jsem asi půl roku na klasickou kytaru, ale pak jsem zjistil, že by to stálo život buď mě nebo mého učitele kytary, pana Haltofa, kterému už tenkrát bylo třeba 112.
1: Jako bych viděl sebe. Tak Tomáš, to byl Tomáš Klus v jednom z našich kytarových ránů. Rán Honza Nedvěd dneska slaví 80, takže ještě jednou všechno nejlepší a za chvíli už krátké zprávy. Teď je 8:21.
4: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
7: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
8: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
9: Stavebniny Janík.
10: Stavebniny Janík.
9: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
10: Stavebniny Janík.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny@janik.cz.
11: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
12: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
13: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
14: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
15: Tedy nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
16: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
17: Hledá
0: hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
17: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
18: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cip, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
19: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
20: Svítí. Svítí. I na síti všech sítí.
21: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
20: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
21: Blaník na Facebooku a Instagramu.
20: Blaník za volantem.
22: Pomalu to jede na trase z Těšína do Opavy u Vítkovic. Počítejte asi s 15 minutami navíc kvůli srážce dvou nákladňáků. Další komplikace zůstávají na výjezdu z Krnova na Opavu. U průmyslové zóny se po ránu srazily dva nákladňáky s dodávkou a policie vozovku dočasně uzavřela. Na místě jsou i záchranáři, tak buďte opatrní. A na trase z Rožnova pod Radhoštěm do Frenštátu se krátce zdržíte za Chumchálky. Tady se jezdí jedním pruhem a došetřuje se tu nehoda dvou osobních aut s jelenem. Kolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už krátké zprávy.
23: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
20: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
24: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Národní rozpočtová rada dnes zveřejní zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Materiál hodnotí zdraví českých veřejných financí, včetně toho, zda je tempo zadlužování státu udržitelné. Stát může vyvlastnit pozemky společnosti OKK Koksovny na haldě Heřmanice v Ostravě. Umožní to změna územního plánu Ostrava, kterou schválili zastupitelé. Heřmanická halda už je v plánu určená k sanaci. Členové Sokola představí veřejnosti své aktivity v rámci akce Sokol spolu v pohybu. Se otevřou sokolovny a sportoviště po celém Česku. Soudce zablokoval Trumpovo vypovězení některých médií v čele se CNN z Bílého domu. Podle soudce bylo rozhodnutí zřejmě protiústavní. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
25: Dobré ráno, Rádia Blaník.
26: S Petrem Svíbou.
1: Ano, pokračujeme ve čtvrtečním ránu. Je čtvrtek, zítra pátek a to je taky den, kdy nás čeká poslední letošní letní koncert Rádia Blaník, tak více informací už za chvilku, za minutu a půl bude 8:30.

0: Kabáti a šama na Blaníku, zítra pátek 25. září a to není jenom tak nějaký lecjaký den.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Je to totiž den našeho posledního letního koncertu, toho letošního, a dojedeme nebo dorazíme k vám do Prachatic. A kdo tam bude zpívat?
2: Tak budou tam zpívat třeba Čechomoři, Olga Lounová, Petr Kolář a nebude chybět ani naše blanická kapela.
0: A tu jsme si vyspovídali, já jsem si je vyspovídal v Havířově na tom prvním letním koncertu a oni se nám letos naučili nové písničky.
3: Trošku jsme to obnovili, máme tam nějaký rozjetější věci a hrozně jsme si to užili. Teď jsme ho hráli poprvý a byla to paráda.
0: Tak Adel, ještě v kolik?
2: Startujeme už v 16.00 na Velkém náměstí.
0: A vstupné se samozřejmě neplatí, naopak vám i do Prachatic přivezeme tu naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, díky které můžete vyhrát až 100 000 korun. Takže zítra poslední letní koncert Blaníku v Prachaticích.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Back in Japan a Alphaville na Blaníku v 8 hodin a 40 minut a my se ještě vrátíme k účtenkám.
1: Petr platí vaše účty.
0: Další byla proplacena dneska po 7 hodině.
2: Ano, a dnes jsme propláceli Ivetě návštěvu veteriny za 1101 korun.
0: Takhle to dopadlo. Mě by jenom zajímalo, jak moc je to rádio v té lesovně slyšet.
3: Rozeznáte
0: tam jednotlivé písničky od sebe?
3: Já doufám, že jo, že se nepletu.
0: Tak nám zkuste říct, kdo dospíval tu poslední teď.
3: Dospíval Miraj.
0: Jo, je to tak, je to tak. 1101 korunu posíláme do Hutiska Solance, říkám to dobře takhle?
3: Ano.
0: Na Valašsko 1101 koruna. No, další účtenku budeme proplácet zase zítra po 7 hodině, bude to poslední účtenka tohoto týdne. Vy nám pište, co mám napsat do SMSky, když chci proplatit účtenku, teda já ne, to bych tady nesměl pracovat.
2: Hlavně by to nemohlo jít z tvojí kapsy. Napište nám na naše SMSkové číslo, napište nám svoje jméno, příjmení, odkud jste, co byste chtěli proplatit a hlavně kolik to stálo. No a my jednomu z vás opět po 7 zavoláme.
0: Pošlete na 6318, takže zítra další účtenka.
1: Petr platí vaše účty. Každé všední ráno na Blaníku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Pro doma.
9: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci Mamut Gluten Braven za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
8: Pro doma.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
14: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
13: Vážně?
14: Já mám Lelosy na sobě celý den.
15: Lelosy. Too comfortable to take off.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
17: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
18: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
21: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Činasky a hlavolám na Blaníku a za chvíli už tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No a dneska se přeneseme do roku, kdy měl premiéru film, ve kterém mimo jiné zazněla i tahle písnička. Tak to je dnešní malá nápověda předem a více si řekneme po deváté. Už se to blíží, teď je 8.50 a tohle je Sandra.

0: In the heat of the night a Sandra na Blaníku. A v příští hodině už ten slibovaný tajemný rok a třeba tahle písnička. A taky ta, kterou jsem vám představil už před chvílí. A nebo tento duet. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
4: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
5: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: Rádio Blaník. Počasí.
7: Přeji vám pěkné dopoledne, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku se hlásí podzim, dnes bude většinou oblačno, od západu zataženo a na většině území také odpoledne deštivo s teplotami od 12 do 15 stupňů. Na horách bude nejvíc 10 a kvůli silnějšímu větru bude pocitově méně. Tolik o počasí, teď už doprava.
8: Jsme Blaník.
9: Pohodové rádio. Do každého počasí.
10: Blaník za volantem.
7: Policie zasahuje v Ostravě v Lidické ulici u srážky dvou osobních aut. Blokovaný je provoz v jednom jízdním pruhu. Pomalu to jede také na trase z Těšína do Opavy. U Vítkovice zdržíte asi čtvrt hodinky v koloně kvůli srážce dvou nákladňáků. V Jeseníku v Šumperské ulici jsou v sobě dvě osobní auta, tady byste se ale výrazně zdržet neměli. A na Šumpersku ještě pozor mezi Hanušovicemi a Jindřichovem. I tady máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď pokračují zprávy s Monikou.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Škody za živelné pohromy se čím dál zvyšují. Na budoucí D3 pracují pyrotechnici. Hrad Křivoklát užije rytířskými slavnostmi.
14: Rádio Blaník.
13: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko už od roku 2015 vyplatilo na živelné pohromy skoro 6 miliard korun. Peníze šly na škody způsobené nejen mrazem a povodněmi, ale také suchem. Extrémní počasí připraví zemědělce Evropské unie v průměru o 693 miliardy korun ročně. Podle Evropské investiční banky ale pojištěno jen 20 až 30% škod. Na budoucí trase D3 u Václavic na Benešovsku probíhají pyrotechnické průzkumy. Pyrotechnici na ní odhalují velké množství munice z druhé světové války. Překvapením bylo nalezení dělostřelecké rakety, jejíž hlavice měla obsahovat 50 kg tritolu. V oblasti bylo totiž vojenské cvičiště jednotek SS. Průzkum proto musí být velmi důkladný. Nadcházející víkend bude prodloužený o sváteční pondělí. Čeká nás den české státnosti a obchody nad

0: Pražský jarmark Sokolníka nebo dílničky pro děti. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
3: No a s Adel už rozjíždíme, startujeme dnešní tajemný rok. Adel bude kontrolovat vaše SMSky, já budu brát vaše telefonáty, vy nám pište na 600 318 118, volejte na 800 109 109 a věřím tomu, že společnými silami ten tajemný rok zase odhalíme. Právě začíná.

0: Našli jste rok vašeho života.
1: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Jestli jste v tajemném roce vymetali diskotéky, tak na tuhle písničku jste tam určitě narazili. DJ Bobo a Everybody.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A pokud jste nenarazili na tuhle písničku, tak jste určitě při nejmenším véteru narazili na Sametovou od Žlutýho psa, což byla ta první písnička, kterou jsme otevřeli dnešní hledání tajemného roku. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Zdena.
0: Dobrý den, Zdeno, jaký máte tip?
3: 1994.
0: Aha, a proč to myslíte?
3: No, tak podle těch nápověd.
0: Podle písniček. Co jste dělala vy v tom roce, kdyby to byl on? Vzpomenete si?
3: V 94. No, tak to jsem byla na střední, to jsem začínala vlastně, no, střední školu.
0: Já byl taky vlastně na střední, ale měl jsem rok před maturitou, jestli si dobře vzpomínám, kdyby to byl ten 94. No tak děkuju za vzpomínku, mějte se krásně, nashledanou.
3: Jo, děkuju, nashledanou.
0: Máme SMSky už, Adel?
4: Máme tady třeba tip na rok 1993, konkrétně od Jany, která napsala, to je rok, kdy se mi narodila moje první dcera.
0: Díky, Jano.
4: Potom přidám tip z našeho Facebooku, i tady můžete tipovat, třeba Alena tipuje rok 1994.
0: Díky. Ještě?
4: Ještě přidám Rostu z Nového Města na Moravě, ten typuje podle ukázky z filmu taky rok 94 a napsal tak, že nás čeká skvělý hudební výběr 90. let a já ta léto trávil ve školní lavici.
0: No tak uvidíme. Pojďme teda na tu první slovní nápovědu. V tajemném roce Jan Svěrák, režisér Jan Svěrák, si udělal takovou radost a natočil nízkorozpočtový film, kde do hlavních rolí obsadil Jakuba Špalka a frontmana skupiny Buty Radka Pastrňáka. Tohle je ukázka z toho filmu.
5: Vojáku, inženýre, pioníre, tatínku. Neříkej mi tatínku.
6: Stojíme před zásadním rozhodnutím.
5: Na východ
6: nebo na západ.
5: Protože s jihem už jsme skončili.
7: Ty vole, policajti.
0: Dva kamarádi se vydají na výlet kabrioletem, cestou přiberou stopařku, kterou hrála Anja Geislerová. Jak jsem říkal, Honza Svěrák si tehdy tím filmem vlastně udělal jenom radost. Bylo to takové letní dobrodružství, jenomže on ten film potom vyhrál hlavní soutěž na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde získal křišťálový globus a získal taky dva české lvy za nejlepší kameru pro F.A. Bravce a za hudbu pro Radka Pastrňáka a skupinu Buty. A ten film se jmenuje Jízda. A teď je to na vás. Zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118, kdy jste jízdu mohli vidět poprvé. No a k tomu filmu se samozřejmě neodmyslitelně pojí i tahle písnička.
8: Najde

0: Americká zpěvačka Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: Rádio Blaník, Tajemný rok.
0: Další vzpomínka na Tajemný rok, ten už jsme si připomněli takovou letní road movie Jízda režiséra Jana Svěráka. Premiéra proběhla 13. října Tajemného roku. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Markéta.
0: Je to vaše?
2: Já myslím, že to je rok 94 podle filmu Jízda.
0: A takhle, kdybyste se vyvrátila do roku 94, co byste zažívala?
2: Začali jsme rekonstruovat Podchánovi chatu.
0: A dopadlo to dobře?
2: Jako výborně, ale jak pravila moudře moje maminka, říkala, nikdy nebudete hotový.
0: To je pravda. Kdokoliv má jakoukoliv nemovitost, nikdy není hotový.
2: Teď mi dělá manžel venkovní kuchyň, abych tam mohla příští rok vařit.
0: No, máte skvělého manžela. To jsem vždycky chtěl. Tak ho pozdravujte. Mějte se krásně. Mě manželka nechce udělat venkovní kuchyň. Pojďme na SMSky.
3: Napsala nám třeba Zdeňka od Brna, hledáme rok 1994. To mi byly 4 roky, chodila jsem do školky, měla krásné vlásky a maminka mi četla pohádky.
0: Je, krásné, děkujeme.
3: Potom přidám další tip na rok 94, ten nám poslala Katka z Olomouce a napsala, bylo mi 21 a chodila jsem na pohodu do práce.
0: Děkujeme.
3: A přidám ještě tip od Leontýny, ta typuje rok 1993 a napsala, to je rok, kdy se moje rodiče brali.
0: Děkujeme i za tuhle vzpomínku a jakou máte vy a jaký máte tip? Jsem s ním, volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a tady je další hudební nápověda z Tajemného roku.

0: čo? Sprayer, frajer, pamatujete? A Michaela.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Michaele, v době, kdy tahle ta písnička vyšla, bylo pouhých 12 let a dneska je to uznávaná slovenská novinářka, teoretička umění. Michaela Pašteková celým jménem. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj Péťo, Adelko, moc vás zdraví Jirka.
0: Ahoj,
3: dobré
0: jako,
3: ráno.
0: Povídej.
3: Dobré dopoledne. No prosím tě, já podle DJ Boba bych se také přikláněl k roku 1994, jak zmiňovala právě posluchačka, paní
0: ano.
3: Posluchačka. A přikláněl se k tomu roku právě proto, protože to mě bylo krásných 9 let. A to jsem chodil do třetí třídy a vlastně v 94. díko SO s Terkou Pergnerovou. Nezdravili jsme se jinak jak Čákovi a Lošílenci.
0: No,
3: a právě tyhle ty hity hodně v tom vlastně SO začínali. Takže se právě kvůli tomu také přikláním k roku 1994.
0: No dobře, děkuju, mám zapsáno, měj se krásně, ahoj.
3: Měj se moc krásně, ahoj.
0: Pojďme na SMSky.
4: Já přidám tip od Miloše z Liberce, je to rok 1994, podle písniček a filmu Jízda. Mě bylo 23 a zrovna jsem se seznámil s budoucí manželkou a rok na to jsem si ji vzal a jsme spolu do dneška.
0: Gratulujeme, ať to klape.
4: Potom přidám další čárku ke stejnému roku a ten nám poslal Josef.
0: Díky, Pepo.
4: No a rok 1994 podle filmu typuje i Marcela, napsala v den premiéry filmu jsem měla 9. narozeniny.
0: Děkujeme, pěkně gratulujeme. Jízda, ano, to je film z tajemného roku, který natočil Jan Svirák jako takovou letní road movie, sám se tím udělal radost, jenomže ten film potom sbíral jednu cenu za druhou. A další nápověda tady bude za chvilku. A vy volejte na 800 109 109 nebo pište na 603 118 118.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma recepisama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, fičaky za hubičku. Tak vál do knihu pectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
7: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
8: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík.
9: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
12: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
13: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
16: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
17: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
18: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
19: Pohodové české rádio.
20: Tajemný rok a Petr.

0: Bon Jovi a Always, je tohle připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ten jsme si připomněli i jinými písničkami z těch českých, to byla Sametová od Žlutého psa, Mám jednu ruku dlouhou od Buty, a nebo jsme se vydali na Slovensko, 12letá Michaela tehdy naspívala velkou pecku, nebo naspívala a narepovala Sprayer Fryer. I to už jsme si zahráli a taky jsme si připomněli film Jana Svěráka Jízda, ve kterém zazněla písnička od skupiny, nebo písnička hudba od skupiny Buty a zahrál si tam Radek Pastrňák a Jakub Špalek a Aňa Geislerová. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, tady Tomáš z Hradce Králové.
0: Tak Tomáš, je to vaše.
3: Já mám k tomu filmu vlastně takový krátký příběh. Já tam jezdím za kamarádkou do jižních Čech. Jsou takový magický místa, přímo po těch Svinčích, kde natáčeli.
0: Máte pravdu.
3: A je do Bechyně vlastně okolí Tábora, Renátra na Temelín. Je to rok 94.
0: No tak píšu 94. Moc vám děkuju, Tomáši, krásný den, naslyšenou.
3: Pěkný den, naschranou.
0: A teď SMSky.
4: Hezký den, Blaničci, dnešní rok by mohl být rok 94, bylo mi 15 let, no a hádám to podle Sprayera Frajera, to je masač, že jsme malem zapomněli na tuhle reperskou hitovku, na kterou jsme v tomhle věku bláznili. Děkuji za připomenutí, Jiřina z Hlinska.
0: Děkujeme, děkujeme, mě to teď vlastně taky připomněl až tajemný rok.
4: Potom přidám tip od Dáši s Petrem, ti tipují rok 1994 a Dáša k tomu napsala, mému manželovi byl rok a mě bylo 12 let.
0: Díky.
4: No a stejný rok tipuje i Irča z Plzně, napsala, myslím si, že je to rok 94 a v ten rok mi bylo 6 let.
0: Díky, díky. No a další nápověda. No, bude smutná, protože v tajemném roce nás opustil jeden velký písničkářský bard. Odešel Karel Kryl a tohle jsou údajně jeho poslední zachycená slova.
5: Já nevím, já mám málo co říct teď. To bylo vlastně všechno řečeno. A přidávat něco navíc většině není dobrý.
0: 3. března tajemného roku zemřel náhle a zcela nečekaně na srdeční příhodu v Mnichově Karel Kryl. To byla druhá nápověda. A tady je další písnička z tajemného roku. Jan Sahara, Hedl a Bára Basiková a Tisíc jmen. A vy volejte a pište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Rádia Planík.
1: Hodina písniček z jednoho roku.

0: I tohle byla připomínka tajemného roku. Prince Little Joe a Marky Mark a Life in the Street. Už jsme si připomněli taky to, že zemřel Karel Kryl a připomněli jsme si film Jana Svěráka Jízda. A tohle už jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady ryba z Uherského Brodu. Teď mluvili o Krylovi, tak je to jasné, rok 94. Já jsem zhodu okolností nedávno četla knížku, že měl poměr s jednu novinářku ze Zlína krátce po revoluci. Bohužel v Mnichově se nestačilo rozvést a už si nestačil zít, takže rok 94. Krom toho potkala jsem Kryla osobně a myslím si, že až doteď je to úžasný člověk.
0: Tak
1: mějte se hezky.
0: Děkujeme za tyhle zákulisní informace. Naschledanou. A pojďme na SMSky.
2: Zdravím vás všechny v rádiu. Tajemný rok je podle mě 1994. Poznal jsem to podle písně Sametová a filmu Jízda. Tehdy mi bylo 13 let a začal jsem chodit na střední školu. 90. léta mi moc chybí, bylo to krásné dětství.
0: Děkujeme.
2: Potom přidám další tip konkrétně od Jiřiny, ta taky typuje rok 94 a napsala k tomu, je to byly diskotéky a poznávání, lásky, první lásky a ty, kde jsou ty loňské sněhy.
0: Děkujeme za vzpomínku, ještě něco?
2: Tipují nám posluchači i na našem Facebooku, i tady můžete psát svoje tipy. Třeba Simona, ta se taky přiklání k roku 1994 a to jí bylo 6 let.
0: Píšu 94 a další čárku. 94 zatím vyhrává a já mám pro vás ještě jednu nápovědu, nejdřív ukázka.
3: Den D nastal v pátek 17. června, kdy 15. mistrovství světa v Kopané otevřel na chicagském stadionu slavnostní ceremoniál. V pestrobarevné půlhodince se hodně tancovalo a zpívalo a čas vybil i na pozdravy amerického prezidenta Billa Clintona a předsedy FIFA Joao Avelange. Velká fotbalová slavnost spojená s bojem o sošku světového poháru mohla začít.
0: Tak až na několik detailů to skoro vypadalo, jako by se to událo letos, ale neudálo. I v tajemném roce se odehrálo fotbalové mistrovství světa v Americe a to byla poslední nápověda.
4: Tajemný rok na rádiu Blaník. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.

0: trhací podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Prémiové cihly Porotherm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na DEK.cz.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Schořela mi kulma.
15: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vím to, Měsíc, Petr Fiala a Míša Klímková.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Já tě zdravím, Luboš Kladno. Ale já bych to tipnul na 94, akorát si tam chybí Chihuahua.
0: Jasně, chápu. Co jsi dělal takhle v tom roce?
3: Ale to je dost daleko, že jo, spát. Takže...
0: Je, no, relativně. No,
3: takže vůbec na nic se mi nevybavuje, takhle.
0: Takhle, pro dinosaura by to bylo včera, ale pro nás lidi, jo, už je to nějaký ten pátek, no, díky moc. No. Měj se pěkně, ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
0: A poslední SMSky.
4: Blanka z Plzně typuje rok 94, napsala k tomu, užívala jsem si v první soukromé firmě jako účetní a že to byla mnohdy divočina.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám poslední tip na rok 94 od Jitky z Vyškova, napsala, poznala jsem to podle písniček, na to se nedá zapomenout, začala jsem chodit na střední školu.
0: Díky, Jitko, a já už to nebudu zdržovat a rovnou řeknu, že dnešním tajemným rokem byl rok
1: 1994. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tak do toho už se nám rozehrála ještě jedna písnička z toho roku 94, tak já se do ní rozloučím i s Adélkou. Těšíme se na vás zítra ráno v 6. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A teď už Arch Overkill. Mluvím do zpívání, to se nedělá.

0: písnička pro všechny milovníky Quentina Tarantina a filmu Kill Bill. Co filmu, celé série. Poslouchali jste Tajemný rok? A už je po něm. Začíná dopolední vysílání. Zaspívá nám Hanka Zagorová.
1: Za každou chvíli s tebou platím víc než se...
0: Taky Petr Janda.
2: Nějak se vytrácíš, má lásko.
0: A Džanga vystřídá ve vysílání Blaníku Anaka.
3: A já to začínám chápat.
0: Já už to taky začínám chápat. Je čtvrtek, zítra je pátek, to znamená, že dneska je den malého juchu, přátelé. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, hrajeme vám hezky česky, už 27 let, budeme v tom pokračovat a za 3,5 minuty už bude 10 dopoledne.
4: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnes bude většinou oblačno, postupně až zataženo a Moravou a Slezskem od západu budou postupovat na většině území také přehánky. V maximech odpoledne naměříme 15 stupňů, na horách 10, ale kvůli čerstvému větru bude pocitově výrazně méně. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz. Blaník za volantem.
5: Začínáme v Ostravě, v Lidické ulici se zdržíte, tady policie zasahuje u srážky dvou osobních aut, nehoda zablokovala jeden jízdní pruh, je tam silný provoz, čekejte dlouhé kolony. Ve Studénce na Novojičínsku u Lidlu policie vyšetřuje srážku osobního auta s nákladním, i tady počítejte, že si postojíte. V Jeseníku v Šumperské jsou v sobě dvě osobní auta a podobně se bouralo na Šumpersku, pomalu to kvůli srážce dvou osobních aut jede mezi Hanušovicemi a Jindřichovicemi. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už jsou na řadě zprávy s Monikou.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Lesních požárů v Česku dál přibývá. Ale v Plané u Tábora se zřítila při požáru střecha. V Evropě roste zájem o elektroauta. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry. Jen během letošních letních prázdnin museli řešit přes 1800 případů, což je nejvíc za posledních 5 let. Jaké jsou nejčastější příčiny, to uvádí mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
8: Roli hrály samozřejmě povětrnostní podmínky, zejména velké sucho. Nejčastější příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
7: Hasičskou techniku je k ohni náročné v přírodě dostat, proto lesníci začali klestit v lesích průseky, které by tu cestu měly usnadnit. Hasiči už zlikvidovali požár haly v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Hořet začalo v objektu s nákladními auty a ropnými látkami v noci a škoda bude v milionech korun. V průběhu požáru se u haly také propadla střecha. Hasiči nyní na místě řeší další postup.

0: Blaník a teď tu bude Pepa Černý.
1: Už je tady, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
3: na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé, 10. hodina právě odbyla, dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hezky česky. Taky přijde kolegyně Samira, která má skvělý pořad Proč se říká, co se říká, takže už za nějakých 10 minut budeme o něco chytřejší a v této hodině se podíváme také na blížící se noc vědy. A blíží se hodně, protože vypukne zítra. A Hana Zagorová ta ale zaspívá právě teď. Za každou chvíli s tebou platím. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Adam Ďurica, Mandolína na Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A Mandolínu střídá Samira. Samčo, tak povídej, co pro nás máš dneska. Co nám vysvětlíš?
3: Když máte na někoho pivku, znamená to, že se na něj zlobíte, máte na něj spadeno nebo jste proti němu nějak zaujatí. Ale co je to vlastně pivka? Tohle je zajímavé tím, že si s ní lámali hlavu i etymologové a existuje hned několik teorií. Jeden český jazykovědec například spojoval českou pivku se slovenským výrazem mít na někoho pik, tedy mít na někoho dopal. Další výraz hledal původ v němčině a následně ve francouzském pí, které může označovat píku nebo bodnutí, ale také něco trpkého nebo dráždivého. Jenže oba výklady mají jeden problém. Nikdo pořádně nevysvětlil, proč se původní K změnilo na písmeno F, a tak se etymologové přiklání k mnohem názornějšímu vysvětlení.
0: Samčo, tak jsme zase chytřejší. Moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Ale proč se říká, co se říká?
0: Tak a teď nám zahraje Petr Janda, Django, který teď o víkendu vlastně dal vědět, že to zabalí, až to Stouni zabalí. Možná.

0: Anaka na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já vám chci oznámit, že Anaka přidala další koncert. A nejen tak lidé, jaký přidala ten v O2 Univerzum s Českým národním symfonickým orchestrem, protože ten první se vyprodal, tak má ještě jeden. A tam by lístky ještě měly být. Je to za dlouho, takže by to mohl být třeba... Teď neposlouchejte vy, co tam sedíte s tím, kdo poslouchá víc to rádio, dárek k Vánocům. Jo, je to 23.4., to znamená pátek 23. dubna 27. příští rok. A ten další termín, který teď je otevřen, tedy kde lístky jsou ještě, tak ten je o den později. A sobota, to se hodí snad úplně každému. Tak to je takový blanický tip. A Gianna K. Za chvilku Queenie, I Want to Break Free, anebo Gump. Život je pes a taky Radek Tomášek a Boxer. Posloucháte Blaník takhle při čtvrtku.
1: A všichni se znaj.
2: Víkend s Honzou Nedvědem. Na rádiu Blaník.
3: Máme pro vás další výjimečný dar.

0: ve vysílání se to bude hemžit těmi nejhezčími nedvědovkami.
1: Tak laďte dlaní a užijte si víkend s Honzou Nedvědem.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
9: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
10: Už máš šaty na ples?
11: Ne?
10: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
12: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
13: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
16: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
17: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
18: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané Krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.

0: My, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
2: Protože s náma prodáte.
1: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
3: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
4: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Radek Tomášek a Boxer, posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, už zítra se po celé zemi odehraje další noc vědy a již tradičně se do ní zapojí také jaderná elektrárna Temelín a ČES. Jeho stánek najdeme v aule Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a podrobnosti nám poví mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: Na stánku ČES se návštěvníci pomocí speciálních brýlí s virtuální realitou budou moci podívat přímo do nejzajímavějších a nejstřežnějších míst temelínské i dukovanské jaderné elektrárny. S odborníky budou moci diskutovat o budoucnosti jaderné energetiky, malých modulárních reaktorech, případně o tom, jak získat práci ve společnosti ČES. A chybět nebudou ani vědomostní kvízy s drobnými odměnami.
0: Marku, moc krát děkujeme za informace. No a pokud se vám, přátelé, nehodí Budějovice, tak možná se vám hodí Chrudim, protože noc vědy přistane i v Chrudimi. Reslovo náměstí ovládne letectví, technika i komunikace. Jak spolu komunikují lidé mezi nebem a zemí? Jak piloti vědí, kudy letět, co dokáže s lidským tělem přetížení a zvládnete rozluštit zprávu vyslanou Morzeovkou? To všechno si můžete zkusit zítra na Reslově náměstí v Chrudimi mezi 17. a 22. hodinou, tedy od 5 odpoledne až do 10 večer se právě tohle chrudimské náměstí, konkrétně Reslovo, promění v otevřenou vědeckou laboratoř. Český polytechnický institut tady v rámci celorepublikové noci vědy připraví program s podtitulem Komunikace mezi nebem a zemí. Vstup je zdarma a já vám to doporučuji, ať je Chrudim, a taky Budějovice. Za chvilku Eláni, nevím, být sám na Blaníku.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
5: Já jsem vám tak držel palce.
6: Byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr,
4: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na DEK.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
20: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
21: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny. Pro
22: doma. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
23: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
24: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Vítá vás třetí galaxie Rádio Blaník a taky pro vás mám poselství. Jen dvě slova stačí. Hezky česky. Petra Janu. Dorazí ale i Radičci. A zaspívá sám mistr. Hezky česky vám hrajeme na Blaníku už 27 let a nic nás v tom nezastaví, budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malý kousíček už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
3: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
4: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
5: Inspirující prostředí.
6: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
5: A šéf, se kterým je radost pracovat.
6: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
5: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
6: Jednoduše, rychle a přehledně.
5: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
6: Bezva práce.
1: Blaník, počasí.
7: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes odpoledne na většině území až do večera pršet. Teploty se budou pohybovat od 12 do 15 stupňů. Na horách bude nejvíc 10, ale bude i větrno, takže pocitové teploty budou o dost nižší. Tolik o počasí, teď už doprava.
8: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
7: Na průtahu Karvinou v Nádražní ulici na úrovni obchodního centra čekejte z kolony a zdržení. Policie tady zasahuje u srážky dvou osobních aut. Ve Studence na Novojičínsku u Lidlu se srazilo osobní auto s nákladním. Tady je velmi silný provoz. Počítejte, že si tu chvíli postojíte. A další nehoda dvou osobních aut se vyšetřuje ve Zlíně, a to v ulici Záramí. I tady projíždějte opatrně, ale tady byste se výrazně zdržet neměli. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a já už předávám slovo Monice. Jsou tu další zprávy.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
10: Hlasování o nedůvěře vládě zřejmě proběhne do voleb. Sněmovna už řeší zmrazení platů politiků. České gripeny opět startovaly ze základny v Pardubicích. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Opozice oznámí postup ve svolání sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě. Rozhodnutí zveřejní na zítřejší tiskové konferenci. Zástupci ODS, KDU-ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání mimořádné schůze. Poslanci by se tak měli k hlasování sejít během příštího týdne. K hlasování o nedůvěře vládě by tak došlo ještě před podzimními volbami. Ty se konají 9. a 10. října. Co se týká samotné volby, tak v komunálních volbách není možné hlasovat na voličský průkaz. Volit bude možné jen v místě trvalého bydliště. Voličský průkaz ale přeci jen letos použít můžeme. Kde to ví mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler?
11: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
10: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Sněmovna zahájila jednání o koaličním návrhu na pětileté zmrazení platů politiků. Možnost jednání dolní parlamentní komory i posetmění dnes koalice na rozdíl od předchozích dvou dní nenavrhla. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá, která jménem koalice v úterý i ve středu jednání až do noci navrhovala, se přednostního práva vystoupit vzdala. České gripeny v noci na rozkaz NATO opět střežily nebe nad Polskem. Zasahovat ale podle informací armády nějak nemuseli. Letouny jsou už zpátky na základně v Pardubicích. Gripeny vzlétly chránit polský vzdušný prostor také minulý pátek. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to opět tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
1: Pepa Černý
6: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a jestli pak víte, jaký pořad nás čeká v následujících minutách. Víte? Zlaté české ručičky přece. Péťa Slíva je zase objevil, tak já vám je představím, respektive uvedu Péťu a on vám je představí. No a potom se taky podíváme, jak moc jdou do finále ty naše samolepky, naše a Centropolu. A kdy budete tedy moc vyhrát těch 100 000 korun? Tak na to si taky počkejte. Na co čekat nemusíte, to je první česká písnička této hodiny. Ta přichází právě teď. Lenka Filipová, Za všechno může čas.

0: Říkej mi, Petře Slívo, o čem to dneska bude? Peťo.
1: Ahoj, Pepiku, dneska budou zlaté české ručičky mimo jiné o vánočních ozdobách.
0: Tak jdeme na to, vidíte.
2: Jsme Blaní.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
4: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Markem Kulhavým. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A vy jste majitel a ředitel firmy Rautis? Což pokud by někomu náhodou teď připadalo povědomé, tak by se mohl podívat na své vánoční ozdoby a tam by to našel. Vy se totiž věnujete výrobě foukaných skleněných perliček a perličkových vánočních ozdob, je to tak?
5: Přesně tak, již mnoho let.
4: A to v Poniklé, kde tohleto řemeslo, nebo kde má tohleto řemeslo dlouhou tradici. Jak dlouhou tradici má ta vaše firma?
5: Naše firma přímo jako Rautis má tradici od roku 96. Nicméně ta výroba úplně ve stejných budovách probíhá už od roku 1902. Takže to vlastně ta výroba má víc jak stoletou tradici.
4: No, vy jste víceméně rodinná firma, dá se to tak říct?
5: No, je to tak.
4: Kolik z rodiny se vás věnuje právě tomuto řemeslu?
5: Tam samozřejmě ty historie té firmy naší nebo ty výroby tady proběhl nějaký komunistický režim, který způsobil to, že Hornů, který založili firmu, firmy sebrali a my to jedeme od toho roku 96, kde to vlastně vedl můj otec. A teď to předal mě a já teď on tady dělám se svojí ženou a občas nějaký dcery naše se nám zapojujou brigádně už, ale ještě nejsou dospělí.
4: A co konkrétně děláte vy? Můžu se zeptat teda kromě toho, že tomu šéfujete?
5: No, právě, že tomu šéfuju. Samozřejmě to samo zabere velkou část práce, ale zároveň já se snažím si neustále udržovat to řemeslo i v rukách, abych uměl všechny ty operace, kterých je mnoho a které jsou náročné, takže občas, když něco se nedaří, tak i foukám perle, který se zrovna nedaří, nebo foukačům to moc nejde.
4: Teď je vrchol sezóny pro vás?
5: Vrchol nám začíná, respektive zákazníci, který od nás objednávají do svých krámů, tak teďkon vlastně začínají a potom přijdou zákazníci, který zjistili, že se Vánoce blíží a že potřebují ozdobičky na stromeček, anebo chtí koupit nějaký hezký dárek, nebo si chtějí sami umontovat ozdobu, je tam toho mraky, nebo se chtějí podívat u nás na výrobu formou exkurze, je toho prostě mnoho. Ale samozřejmě teďkon se to bude zhušťovat až do toho prosince.
4: To znamená, že vy nabízíte něco jako workshopy?
5: No, taky my máme dvě varianty nějakého, aby se lidi s tím řemeslem potkali. Jedno je u nás v Poniklé, kde každý den děláme exkurze do výroby a máme tady kreativní dílnu pro veřejnost, kde si můžou pod vedením lektorů umontovat. A potom nabízíme převážně firmám nebo muzeím, že za nima přijedeme a podle toho, jak oni to potřebují, s nima uděláme workshop třeba na vánoční večírku.
4: Abych nezapomněl, tak je důležité zmínit, že ponikalští perlaři byli v roce 2020 zapsáni na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Takhle, řekl jsem to dobře?
5: Řekl jste to naprosto skvěle, jako jeden z málo novinářů.
4: A kdyby se chtěl někdo přihlásit k vám na workshop, nebo chtěl, aby vy jste přijeli k němu, nebo si třeba napřímo od vás chtěl něco pořídit, tak co má pro to udělat?
5: No, tak ten, co si chce od nás něco napřímo pořídit, tak to je hrozně jednoduchý, protože to může realizovat z domova na našem e-shopu, a to je www.perličkoveozdoby.cz. A když by někdo chtěl, aby jsme za ním přijeli na workshop, tak na našich stránkách si najde kontakt a samozřejmě se nám ozve a my se s ním pak už domluvíme, protože to řešíme většinou osobně. Ale samozřejmě nejlepší je udělat si výlet nám do Poniklí a spojit vlastně tu exkurzi i s nákupem, protože samozřejmě tady máme firemní prodejnu, kde je největší výběr, dá říct.
4: Tak pane Kulhavý, já vám zaprvé teda poděkuju za to, že vůbec pokračujete v tomhletom řemeslu. Popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří a řemeslo vzkvétá a naslyšenou.
5: Tak jo, naslyšenou.
3: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťo, moc krát děkujeme a tady je římský bombardák Eros Ramazzotti. Na vlnách Rádia Blaník je čtvrtek 24. a vy víte, co to znamená. Září, říjen, listopad, pak prosinec.

0: Tým a reklama na ticho na vlnách Rádia Blaník. Já doufám, že reklama na ticho nebude, až náš tým nastoupí proti Chorvatsku pozítří v sobotu. Přátelé, připomínám, začíná ta Liga národů. Máme to velice těžké. Anglie, Španělsko a už v sobotu Chorvatsko. Kluci, strašně fandíme. Ve 25:40 to vypukne a doufejme, že to nebude debakl. Naopak, že třeba naši překvapí. Mají nového trenéra, že jo? Tak uvidíme. Držíme palce. Za chvilku Karel Gott, Juriáši a taky opět Radeček a Eli na Blaníku.
1: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
3: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v Kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte poslední víkend v září.
5: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
6: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
7: Tedy nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je Helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.
10: Trenér Karna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cip, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz, Fajront.
11: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
12: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
13: Protože s náma prodáte.
12: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
2: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v Prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Pohodové České rádio.

0: Opět Radeček a Eli, i takto za to stojí na vlnách Rádia Blaník a my jdeme do finále.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Září se pomalinku chýlí ke konci a to znamená, že se chýlí ke konci i sluníčkové září. A vy víte, co to znamená. Rozdáváme peníze a hodně peněz. Máme před sebou posledních 9 kontrol, 3 v pátek, 3 v sobotu a 3 v neděli, přátelé. Je potřeba, abyste měli nalepenou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu vlastně úplně kdekoliv. A naši krajankové ti to kontrolují. Teď v neděli kontroloval Lukáš Valenta, takhle to vypadalo.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Takhle to vypadalo.
3: Tak kde pak máte samolepku?
4: Samolepku mám na dveřích u výtahu.
3: A čí to byl vlastně nápad zapojit se do soutěže?
4: No můj.
3: A vy jste navíc u dodavatele Centropol a proto rovnou získáváte 7000 korun. Jaký je to pocit vyhrát?
4: No krásnej, nečekanej a radostnej prostě, skvělej.
0: 7000 můžete získat, když jste u Centropolu, když ne, tak 5000, ale i to je krásná výhra. No a nakonec budeme hrát o těch velkých 100 000 korun na ruku. Je ale potřeba napsat SMSku, že máte samolepku, že ji máte nalepenou a ať se přijdeme podívat. Napište na číslo 600 318 118, napište celé své jméno, také adresu, ať vás krajánkové najdou a potom je potřeba mít trošku toho štěstí. No a pokud nechcete psát SMSku, tak máme taky web radioblaník.cz a tam můžete vyplnit formulář, což je pro krajanky, já si troufám říct, ještě snad jednodušší a přehlednější. Tak toho prosím využijte. Pokud samolepku ještě nemáte nalepenou, tak ji můžete stáhnout na našem webu radioblaník.cz a nalepit si vlastně kamkoliv chcete, třeba na ledničku, nebo na dveře, nebo na výtah, jako tady paní výherkyně, případně třeba na svůj počítač, na vrátka, úplně kamkoliv chcete. A taky ji můžete vyzvednout fyzicky. A to zítra na našem posledním letním koncertě Rádia Blaník v Prachaticích. Přátelé. Tak lepte a krajánci budou kontrolovat a kontrolovat. Jak říkám, je před námi posledních 9 kontrol. Zítra, v sobotu a v neděli. Budu vám moc držet palce.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
12: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
13: Aditek!
12: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
13: Aditek!
12: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
13: Aditek!
14: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
15: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
16: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ. Ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
20: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
19: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
21: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
22: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
23: Pohodové české rádio.

studenty potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky. A v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý.

ночи мне стал. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové esky.

0: Roxette na vlnách Rádia Blaník a na dlouhou dobu poslední anglicky zpívaná písnička na vlnách Blaníku. Víte proč? No protože se blíží poledne a to začíná Česká hodinka a s ní paní Marta Kubišová. Skupina Krištof dorazí. A zaspívá i můj včerejší parťák. Kubí, všechno nejlepší k narozeninám. On je měl minulý týden, ale pořád ještě slaví, víte. Ta teďka určitě někam jede autem a poslouchá. On se vždycky rád slyší. Hezky česky vám hrajeme na Blaníku. Za malou chvilku startuje Česká hodinka, teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude to slibované poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
3: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
4: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
5: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky a teploty vyšplhají na maximálně 15 stupňů. Zítra pak čekejte oblačno, zataženo opět sem tam zaprší, ale ukáže se ojediněle i sluníčko a v odpoledních maximech 13 až 16.
7: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. CactusReality.cz.
1: Blaník za volantem.
6: Na trase mezi Ostravou a Hlučínem na průjezdu Ludgeřovicemi bourala dvě osobní auta a provoz je tam řízený kyvadlově. Zasahují tam záchranné složky, zdržíte se v koloně. Bouralo se také v Ostravě, v Pavlovově ulici u křižovatky s Výškovickou, kde se srazila dvě osobní. Na průtahu Karvinou v Nádražní ulici na úrovni obchodního centra jsou v sobě také dvě auta. Místem projedete s opatrností a se sníženou rychlostí. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu. To hlavně bez nehod a hezké odpoledne.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
8: Sucho a vedra snížily výnosy obilí i řepky. Ministerstvo dopravy chystá změny. Pražské metro C čeká o víkendu výluka. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Letošní počasí udělalo zemědělcům velkou čáru přes rozpočet. Hlavně sucho a vedro, které snížily výnosy obilí i řepky. Třeba v Pardubickém kraji byly za 8 měsíců vegetačního období pouze 2 měsíce srážkově nadprůměrné. Problémy tu pak farmáři měli taky na jaře, kdy jim v dubnu část úrody zmrzla. K přípravě uhlířských špaget v újezdu nad lesy byla použita prošlá vejce. Potvrdila to hygienická stanice hlavního města Prahy. Je potvrzeno 13 případů salmonelózy, 140 osob je hospitalizovaných. Celkem onemocnělo 250 dětí a dospělých. Všichni podle hygieniků měli jídlo s prošlými vejci. Řidičák na 15 let i lepší podmínky pro obytné vozy. Ministerstvo dopravy navrhuje změny v zákoně o silničním provozu. Jaké další to jsou, ví mluvčí rezortu František Jemelka.
9: Zvýšit povolenou rychlost vybraných obytných automobilů na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla z 80 na 100 km v hodině. Součástí návrhu jsou také změny, které mají usnadnit postih dopravních přestupků spáchaných se zahraničními vozidly.
8: Pokud vláda návrh schválí, nová pravidla by měla platit od 1. července příštího roku. Cestující v Praze musí o prodlouženém víkendu počítat s komplikacemi. Metro linky C čeká výluka. Vlaky nepojedou mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších více než 400 původních dřevěných pražců za betonové. V úseku budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. Tolik zprávy a na řadě je Pepa a písničky.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
1: Pepa Černý
2: na rádiu Blaník.
0: Krásné poledne, přátelé. Právě odbyla 12. Před námi je česká hodinka. My si budeme hrát tedy pouze a jen české písničky. A za malou chvilku budeme gratulovat, protože dneska je opravdu k čemu. A potom už přijde Iva Lecká a bude sranda. A teď Lucie a Lenka Dusilová, jejich společný sen.

0: Jakub Smolík, haleluja. A dneska se to hodí, haleluja, Honza Nedvěd má dneska velké narozeniny. A víte, co pro vás chystáme na víkend?
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Planík.
0: Ještě aby ne, abychom to nechali jen tak, to my přece nemůžeme, přátelé. Honzovi Nedvědovi je dneska 80 let. Jene, jestli posloucháte, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. A já doufám, že vás ještě někdy uslyšíme zpívat naživo. Já vím, že jste s tím tak trochu přestal, ale taky jsem slyšel, že sem tam uděláte nějakou tu výjimku, hlavně v okolí Sázavy. Tak třeba se ještě dočkáme. My pro vás, přátelé, máme výjimečný dárek. Jednak si budeme po celý víkend hrát Honzovi nejhezčí písničky a taky vám budeme rozdávat vstupenky na koncert Honzy Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzní v pražské Lucerně. To je taková pocta jeho tatínkovi Honzovi, který má dneska ty osmdesátiny. Bude tam spousta hostů, zahraje tam taky Vojta Nedvěd, tedy bratranec Honzy, on je to takové zamotané. A navíc přihodíme jako cenu i nové album Honzy mladšího Chlapský slovo. Tak laďte Blaník o víkendu a já myslím, že bychom teď Honzovi měli ne úplně dát hobla, to se nám nepovede, protože jsme od sebe daleko, takhle na dálku to nejde, ale mohli bychom mu poslat písničku a ideálně nějakou tematickou a ještě k tomu jeho a jeho bráchy. Tak já myslím, že tahle bude úplně nejlepší. Honzo, ještě jednou, všechno nejlepší a děkujeme za ty písničky.

0: Rádio Blaník.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: Kinasky pod Klasem tě po letech. Pánové po třech letech uspořádali letní turné pod širým nebem a strašně se to povedlo. Já jsem na jednom z těch koncertů byl a musím říct, že Kinasky hrají jako o život, jsou ve vrcholné formě a Michal Malátný se teď nechal slyšet, že chystá s kapelou něco, co tady ještě nikdo předtím neudělal. Já furt přemýšlím, co by to mohlo být, ale nic mě nenapadá. Marek Ztracený ten strašil tím Wembley, že jo, to nikdo neudělal, ale Michal zase říkal, že tady to udělá, jo. Tak nevím, jestli budou hrát z horkovzdušného balónu, těžko říct. Každopádně já se těším, až to kluci oznámí, co chystají velkolepého. Zdravíme Kinasky, ať vám to kluci hraje. Za chvilku Valda Matuška dověží, taky Marek Ztracený zaspívá a Marcela Holanová Cesty lásek na Blaníku.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma receptama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, fičáky za hubičku. Tak vál do knihu pectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Tedy nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
10: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
11: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
12: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
13: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
14: Protože s náma prodáte.
13: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
15: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
16: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
17: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
18: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
19: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV. Káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
20: Trenér Karna CZ, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna CZ, Fajront.

0: Cesty lásek a Marcela Holanová na vlnách Blaníku a už je tady naše hvězda Iva Lecká. Ahoj Ivuško.
1: No, tak já bych to nepřeháněla, prostě jsem dorazila, dobrý den.
0: Ano, Ivuška dorazila a přišla, byla taková rozmrzela, říkám, co se děje? A ona říká, mám spoustu zlepšováků, všechno to řeknu do rádia. Tak jaký zlepšovák máš?
1: No tak
0: Ivuško?
1: Já bych vyzdvihla jeden, jo. Já nevím, jak to vnímáte vy, ale na silnicích je strašně moc aut, že jo. Prostě
0: to
1: jsou furt zácpy, to je pořád auta, ale on už je problém i na chodnících.
0: Koloběžky.
1: No to taky, no ty tam nemají co dělat, no, že jo, na chodnících, ty by tam vůbec neměli jezdit. Ale to ani tak jako neřeším.
0: Počkej, chodci ti vadí?
1: No ne, že mi vadí. Přátelé, problém je totiž v tom, že já nikdy nevím, kam vy chcete zahnout, jo. Mm-hmm. A teď si vím, že jdeš, jo. A teď já vždycky snažím jít jako, já nevím, napravo, jo, nebo nalevo, podle toho, kde je teda míň těch lidí. A teď oni tak jako různě přešlapujou, že jo, a koukají do těch mobilů. Já jsem si říkala, že by bylo úplně geniální, kdyby jsme měli blinkry.
0: Jako lidi,
1: chodci, jo, takový kšandy, že by tam byly ty blinkry a že ty bys prostě dal blinkr, že jdeš doprava třeba. A já bych si řekla, aha, musím ho obejít, že jo, tak půjdu doleva. Jo, jako prostě, nebo když někdo kouká do telefonu, že jo, oni koukají a najednou se zastaví ten člověk, že jo, tak co se stane, srazíte se, že jo, no katastrofa, jo. Takže kdyby tam dal ten výstražný trouhelník dozadu.
0: A zapnul si na těch blinkrech blikačky.
1: No, blikačky.
0: Takže kdyby měli lidi blinkry, tak ty by si do nich zezadu nevrátil. Vrážela, chceš říct.
1: Já bych nevrážela, já bych věděla, kam chtějí jít, že jo? Oni by věděli, kam chcí jít, to by bylo krásné, ukazovat rukou. No.
0: A nestačilo by, kdybys měla airbagy?
1: Jak airbagy?
0: No, kdybys... Tak, Iva Lecká popřemýšlí o těch airbezích, jo? A já vám slíbím kaba...
1: Jako přemýšlela chvíli, kam tím míříš, jo?
0: No, nikam
1: už
0: tak...
1: by to došlo. Ano, no já už to chápu. No, ne, ale myslím... nezapomeň, že já jsem ze všech žen nejlepší chlap.
0: To je pravda. Tak já vám tady toho chlapáka nechám. Užijte si ho, mějte se hezky.
2: 3 vteřiny ke štěstí.
3: 3 vteřiny k zážitku.
2: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
3: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
2: a získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
3: Už zítra odpoledne od 13 do 16
2: u nás na Blaní.

0: Zající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou do 20%. Růžovýslon.cz.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.

0: Michal Tučný a já budu žít na věky. Jo, jo, to by se nám asi líbilo, co? Být tady dlouho, ve zdraví a já vám to moc přeju. Za 7 minut bude 13 hodin, za chvilku Karel Zy.
1: Je to paráda, lehnout si na zára a číst si.
0: Jo, to je paráda a dáme si i jednu pohádkovou. Já myslím, že to je skvělý nápad. Ano, nápad a Hanka Zagorová, i tahle písnička v příští hodině zazní. Po 13. hodině těším se na vás. Odstartuje nám odpolední vysílání. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
6: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
2: Rádio Blaník, počasí.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni, ojediněle spadnou i na 4. Zítra pak čekejte oblačno až zataženo, ojediněle slabé přehánky a v odpoledních maximech naměříme 13 až 16.
8: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Politologové mají první odhady o volební účasti. Dálniční síť se v Česku zase o kus rozroste. Fotbalový Manchester United prodává trávník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální volby se blíží a s nimi i odhady volební účasti. Právě ta se v jednotlivých městech a obcích může výrazně lišit. Jak velký zájem se dá letos očekávat, přiblíží politolog Jan Kubáček.
12: V menších obcích, ve vybraných konzervativnějších venkovštějších regionech je ta účast významně vyšší. Dosahuje tam například i třeba 70%. Čím větší město, tak tím účast menší. Čím jakoby metropolnější kraj, tak opět účast napříč je nižší.
11: Podle Kubáčka patří komunální volby k volbám, kde je vždy nadpoloviční účast a v řadě obcí je to právě víc než 70%. Muž napadl v Klánovickém lese v Praze klackem běžce. K útoku ve Štramberské aleji došlo minulý čtvrtek. Běžec utrpěl tržné poranění hlavy, zranění levého zápěstí, které se vyžadovalo chirurgický zákrok, a pohmožděniny, podlitiny a oděrky na trupu, zádech i končetinách. Případ policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví. Agresorovi hrozí až 3 roky vězení. Ředitelství silnic a dálnic příští rok zahájí stavbu více než 150 kilometrů nových dálnic a silnic. Mezi nimi jsou úseky dálnice D52 před Novomlýnskými nádržemi, úseky D6 u Karlových Varů, část D7 u Postoloprt, anebo úseky D55 mezi Kokory a Přerovem a mezi Napajedly a Babicemi. Fanoušci fotbalového Manchesteru United mohou získat unikátní relikvii. Mohou si koupit kousek trávníku z ikonického stadionu Old Trafford, přezdívaného Divadlo snů. Konzervované kusy trávníku jsou v prodeji za v přepočtu 3,5 tisíce korun.
0: Yeah.
11: Tolik zprávy a je tu Iva.
2: Iva Lecká
8: na rádiu Blaník.
0: A teď si vemte, že vám to uschne. No to je strašný. Přátelé, já vám přeju krásný dobrý den. Dneska nám tady v Praze prší. Teď teda zrovna ne, ale pršelo, výhled na víkend, ale více než optimistický. Čeká nás nádherné babí léto. K tomu se v odpoledním bloku dostaneme, ale čeká nás také spousta jiných zajímavých témat a oblíbených rubrik. Tak pojďme na to. Startujeme odpoledne na Blaníku.

0: to paráda, když si můžete lehnout na záda a číst si, no, ale kdo si tenhle luxus může dneska dovolit, že jo? Já to slyším od svých kamarádek pořád. A kdy ty jako i očteš? Kdy na to bereš ten čas? Jako, já toho mám strašně moc, já přijdu z práce a jsem úplně vyřízená. Jako, já taky, že jo? Ale večer, než jdu spát, tak prostě tu knížku otevřu. A čtu si třeba jenom chvíli, ale prostě je to takový rituál. Většinou mě to uspí, jo? Což si myslím, že je skvělý efekt. Takže tolik ke čtení, k parádě a teď k našemu poslednímu letnímu koncertu.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: To je taky jedna velká paráda a tentokrát se to rozjede v Prachaticích. My tam dorazíme už zítra, tedy na den Velkého juchu. Startujeme ve 4 odpoledne na Velkém náměstí a zahrají vám a zaspívají Petr Kolář, Olga Lounová, naše blanická kapela a uam padam pam Čechomor. Těšte se, bude to krásné a všichni jsou skvělí naživo. Takže věřím, že si to s námi užijete. Vstupné se opět neplatí, to sedí a čím víc vás bude, tím lépe, protože když je nás hodně, tak potom je ta atmosféra jako o to lepší, rozumíte? A teď se tančí a zpívá. A já už jsem to trošku naťukla na začátku dnešního mého vysílání, že nás čeká babí léto a on už ten pátek má být hezký, tak co vám brání dorazit? Po práci, prostě přijďte a užijte si to společně s námi. Je to letošní poslední letní koncert, další budou až příští rok. A navíc nezapomeňte vyzvednout si svoji sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, protože, a to už se nám taky blíží, budeme vyhlašovat, řekněme, toho finálového vítěze, který získá 100 000 korun. No ale to neznamená, že ti ostatní nedostanou nic, že jo? 5 nebo 7 000 pátek, sobota, neděle. To vozí naši krajánci, takže zkuste svoje štěstí a když nechcete, no tak aspoň doražte do Prachatic a užijte si náš letní koncert.
1: Jedeme za vám! Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká.
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: tak to byl Freddie Mercury, krásné odpoledne. No a dívám se do kalendáře a dneska je tam Jaromír, taky teda Jaromíra. Jaromír, to je jméno, které může mít spoustu variant. Já třeba znám Jaromíra, kterému říkáme Jaroušku. A potom Jaromíra, který je odjakživa Mirek. No a Mirkovi bych teď chtěla popřát, protože vím, že poslouchá. Mirku, ty kluku, on je to náš soused, přeju všechno nejlepší, ať ti jdu po králíci a hlavně ať ti zdraví slouží a na tom svém super moderním pásu dáš i hodinu v kuse. Hochu, jsem ti v patách.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: V dnešním Dobrém ránu jsme oslavili 80. Honzy Nedvěda.
3: A taky jsme mu zaspívali.
4: Skleniček pár a pár tahů strávy, uteče den jak večerní zprávy.
2: Omlouváme se. No a co zítra? Zítra už je pátek a čeká nás šťastná hodinka,
3: ve které někoho z vás opět odměníme za jeho dobrou zprávu.
2: A taky vám zahrajeme naši možná budoucí hymnu, kterou jsme dostali od jedné z našich posluchaček a...
3: No a hlavně je před námi prodloužený víkend, takže si řekneme i nějaké tipy, jak ho strávit.
2: Těšíme se na vás už...
3: Zítra v 6.
2: Přesně tak. Petr Slíva
3: a Adéla Malac.
1: Rádio Blaník.
5: Pohodové ráno.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
7: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
8: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
9: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
10: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
11: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
12: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
13: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
14: Už máš šaty na ples?
15: Ne?
14: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Moderní internet www.starnet.cz.
18: Starnet internet.
19: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
5: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané Krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát a jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
15: Jen si duši nepořeš.
20: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
21: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
22: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Michal David, hezky česky na Blaníku a život je náš. Máme 13 hodin na 40 minut. Národní technické muzeum má nový klenot. Je to motocykl. Podrobnosti pro vás se zjišťovala v Praze naše reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den. Národní technické muzeum má nový klenot. Je jím závodní motocykl ČZ 125 Miloslava Součka. Ten na něm přesně před 70 lety závodil jako člen vítězného československého týmu v legendárním šestidenním závodě v Německu. A právě toto slavné vítězství si muzeum připomnělo a zároveň motocykl převzalo do své sbírky. Muzeu ho předal jeho dosavadní majitel Karel Lorenz. Stroj se dochoval v původním neupravovaném stavu a patří tak mezi nejvzácnější motocykly značky ČZ u nás. Prohlédnout si ho můžete v expozici doprava v hlavní budově Národního technického muzea na Letné a rozhodně nemusí zůstat jen u něj. V muzeu najdete na 7 patrech 16 stálých expozic a vstupenka platí do všech z nich. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Tak Sáro, děkujeme za zajímavou informaci a taky pozvánku v jednom. A já tu taky jednu pozvánku pro vás mám. Na tenhle víkend u nás na Blaníku.
2: A všichni se znaj.
3: Víkend s Honzou Nedvědem na Rádiu Blaník.
4: Máme pro vás další výjimečný dárek.

0: ve vysílání se to bude hemžit těmi nejhezčími nedvědovkami.
1: Tak laďte Blaník a užijte si víkend s Honzou Nedvědem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
18: Na televizi Seznam se dnes dočkáte dalšího dílu oblíbeného seriálu z prostředí motostřeleckého oddílu. Na Martina Zounara, Jiřího Koptu a další se těšte už dnes v epizodě Nový poručík v seriálu Chlapci a chlapy. Začínáme ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: byl Karel Gott a Odnauč se říkat ne. 14. hodina je před námi, za chviličku se dáme nádhernou lásku.
1: Nádherná, nádherná, nádherná.
0: A Pavel Novák taky tu bude, voda živá s Anetou Langerovou. A dáme si i Lucii, šťastný chlap. Čtrnáctá hodina se nám blíží, odbije za 7 minut a dáme si předpověď počasí, mrkneme na dopravu a na další zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
5: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
6: Trenér Karna CZ. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cip, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna CZ. Fajront.
3: Rádio Blaník. Počasí.
7: Rádio Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra oblačno až zataženo. Ojediněle se mohou vyskytnout slabé přehánky, srážky budou ustávat k večeru a nejvyšší teploty zamíří mezi 13 až 16 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
8: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
3: Za volantem.
7: Pozor, dejte v Ostravě v Opavské ulici na úrovni nemocnice, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Zdržení je tam ale minimální. Zpozorněte na Jesenicku mezi Kobylou nad Vidnávkou a Hukovicemi, kde je silnice zavřená kvůli pracem na vozovce, ty potrvají do 16. října. A na Opavsku ve Vlaštovičkách v ulici U Pikule probíhá výstavba chodníků, provoz tam zůstane omezený do 3. října. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Teď jsou tu zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Platy vrcholných politiků možná nebudou růst. Opozice vyzvala premiéra ke schůzce k bezpečnosti. Sněžka hlásí první sněhové vločky. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Platy vrcholných politiků možná nebudou několik dalších let růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v dnešním úvodním kole sněmovna. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády, zákonodárců a představitelů některých dalších institucí. Opoziční kluby možnost schválení už v prvním čtení zablokovaly. Je tedy pravděpodobné, že do konce letošního roku předloha účinná nebude. Předseda opozičních starostů Rakušan opět vyzval premiéra Babiše, aby svolal schůzku sněmovních stran k bezpečnosti v Evropě. Kabinet by podle něj měl ostatním stranám sdělit, jakými informacemi o hrozících nebezpečích disponuje a jak se na něj připravuje. Opozice podle něj postrádá strategickou komunikaci. Do péče o městskou zeleně se mohou zapojovat i přímo obyvatelé. Jihlava spouští projekt Adopce zeleně, ve kterém si lidé, školy, spolky nebo firmy mohou symbolicky adoptovat vybraný mladý strom. Jak to můžou udělat, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
11: Symbolicky ho adoptují, zaplatí 500 korun na rok a tím přispějí na péči o něj i o další zeleň v Jihlavě. Hlavně ty nově vysázené stromy potřebují v prvních letech pravidelnou zálivku, kontrolu nebo odbornou péči.
10: Zájemci najdou veškeré informace na webu města Jihlavy v sekci s názvem Adopce stromu. Studený vzduch přinesl do Česka první sníh. Vločky poletují na Sněžce v Krkonoších. Podle kamer je na naší nejvyšší hoře vidět i slabý poprašek. Nicméně v dalších dnech se bude naopak oteplovat. Prodloužený víkend slibuje slunečné počasí a příjemných až 25 stupňů. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
3: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
0: No to bude paráda, to bude krásný. My to začneme ten víkend letním koncertem v Prachaticích a pak sobota, neděle a pondělí a juchu a budeme se radovat a budeme si užívat a počasí nám nahrává. Teď je čtvrtek, na cestu se vydal náš krajánek Vlasta Suk a pro dnešní putování si vybral Jihočeský kraj. První zastávkou bude Městské muzeum a galerie Vodňany. Už za chvilku se nám přihlásí živě. No a v dobré zprávě upozorníme na dárcovství krve. A pozor, 40 slaví jeden slavný mimozemšťan. I k tomu se dostaneme. Tak jdeme na to, hezké odpoledne.

0: Mariem na Blaníku, 10 minut po 14. hodině. Pohodové odpoledne vám všem. Náš krajánek je na cestách a teď se s ním živě spojíme.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tak kde pak máme Vlastu Suka? Vlastíku, já tě zdravím, krásné odpoledne, ahoj.
3: Ahoj, krásné odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku z jižních Čech. Tohle je Městské muzeum a galerie Vodňany. A s námi taky teď ve vysílání zaměstnankyně tohoto muzea, paní Vlasta Schánělcová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak pozvěte posluchače, co tady máte. Řekněme, že začneme tou stálou expozicí.
4: Máme tady Městské muzeum a galerii. Ráda bych vás pozvala, vlastně do konce září otevřeno obojí. Můžete se podívat v Městské galerii na pamětní síně Julia Zajra, Františka Heritese. Máme tady potom taky originály od Mikuláše Alše. Podle jeho návrhu byl vymalován vodňanský kostel, který je tady dominantou. A můžete se podívat i na krátkodobější výstavy Lukáše Ptáč a Michala Kočana, to je přímo v Městské galerii. Pak můžete navštívit v Městském muzeu krásnou výstavu o kuchyních, jak se dřív vařilo ve Vodňanech, takže mnozí můžou zaspomínat vlastně, co všechno měli doma. Pak se můžete podívat do sloupové síně, kde jsou krásné obrazy Eli Švecové. V infocentru je velmi zajímavá výstava mladého fotografa Martina Jana Havla Jak vidím svět. A ve stomatologickém centru vystavuje Jana Fiedlerová s Jiřím Benediktem.
3: Tak tohle tady můžete spatřit v září, co v říjnu?
4: V říjnu bude mít krásnou výstavu fotokroužek, kterým vlastně slaví už 50 let a to bude v Městské galerii. 17.10. ve střední rybářské škole návštěvníci mohou navštívit překrásné akvária se sladkovodními amazonskými rybama. Je tam interaktivní rybářské muzeum, to jsou dny otevřených dveří a od 19.10. jsou ve Vodňanech pravidelné výlovy, které jsou zakončeny 31.10. vlastně velkou slávou a je to velká podvinice. Tam bude muzika, bude tam pasování rybářů, takže určitě ráda návštěvníky pozvu.
3: Ještě možná pro ty, kteří přijedou zdaleka, kde vás najdou?
4: Městské muzeum a galerie je přímo na náměstí, kde je městský úřad. V bývalé židovské synagoze je městské muzeum, to je vlastně hned za náměstím. A když už budete na náměstí, tak bych vás ráda pozvala i na vodňanské Benátky, které jsou 2 minuty chůze od náměstí. A je tam most se sochou svatého Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století. Je to opravdu krásné zákoutí.
3: No tak nádhera. Já vám moc děkuji za pozvánku, ať se daří samozřejmě a třeba se zase někdy uvidíme. Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Tak a pro tuto chvíli se s vámi loučím i já. Po 17. hodině se přihlásím z Písku, prozkoumáme tamní sladovnu. O co konkrétně jde? To uslyšíte. Ahoj.
0: Vlastíku moc děkujeme a na další reportáž. Po 17. hodině se těšíme.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: A teď už zase zpátky k písničkám. Nabízím Anetu Langerovou a Vodoživou.

0: Tak to byl šťastný chlap a Lucie. A teď si uděláme takovou atmosféru. Poznáváte? Jmenuje se Gordon Shumway a pochází z planety Melmac. Jejíž obyvatelé rádi baští kočky a která bohužel právě explodovala. Ano, ano, mimozemšťan Alf před 40 lety přistál v garáži pozemské rodiny Tannerových ve stejnojmenném sitcomu Paula Fuscoa a během 4 televizních sezon tam způsobil značnou spoušť, ale také hromadu legendární rodinné zábavy. Taky jste ho milovali, toho chlupatýho mimozemšťana. Já se teda těšila na každý díl. Třeba když volal prezidentovi, že nesouhlasí s jeho jadernou politikou. To bylo krásný. Pil pivo a vůbec to byl špatný vzor pro mládež, ale bylo mu 225 let, takže si to mohl dovolit. No a ještě nesmím zapomenout na skvělý dabing. Hlas mu u nás propůjčil Oto Jirák. Tak to byla vzpomínka na legendárního Alfa a za chvilku dobrá zpráva.
1: Samolepka za 100 tisíc.
2: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
1: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové září.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
6: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
10: Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
11: Stavebniny Janík.
10: Stavebniny@janik.cz.
12: Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
13: Ostrava, Vítkovice a Opava.
14: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
15: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
16: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
17: Protože s náma prodáte.
16: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
11: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
17: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
19: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
20: Pohodové České rádio.

0: Simon Garfunkel a Mr. nebo Mrs. Robinson na Blaníku. 40 minut po 14. tedy za 5 minut už bude 3:15. Čeká nás dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou je tu Lucinka Vytvarová. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj i vy, krásné odpoledne všem. Pátý ročník výzvy I tobě v žilách koluje naše krev je za námi. Každoročně ji pořádá Policie České republiky ve spolupráci s Pražskou záchrannou službou a hasiči České republiky. Také letos se potvrdilo, že ochota pomáhat a darovat krev spojuje nejen příslušníky složek integrovaného záchranného systému, ale hlavně širokou veřejnost. To potvrzuje i mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
3: Během letošního pátého ročníku se uskutečnilo téměř 39 000 odběrů krve a dalších 500 lidí se zaregistrovalo mezi dárce kostní dřeně. Ze všech 5 ročníků projektu už tak máme více než 136 000 odběrů krve. Výsledky znovu ukazují, že ochota pomáhat mezi lidmi má pevné místo a že projekt každoročně oslovuje tisíce dárců.
2: Výzva tradičně probíhala v letních měsících, kdy mají nemocnice nedostatek pravidelných dárců. Jejím cílem je pomáhat doplňovat zásoby transfuzních stanic a rozšiřovat registry dárců kostní dřeně.
0: Paráda, na taková témata se upozorňovat musí, takže děkujeme, že to bylo součástí dnešní dobré zprávy. Luci, moc děkujeme za dnešek a těšíme se zase někdy příště v dobré zprávě. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Nejen dobří holuby,
4: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
4: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádio Blaník.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým...
14: Těsním!
13: Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
14: Aditek!
13: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
14: Aditek!
13: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
14: Aditek!
15: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
16: Usnula?
17: Asi jo.
16: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
17: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
16: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
21: Je, schořela mi kulma.
22: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
23: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
25: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Bila, to dobré začíná u nás.
26: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Úplně se vidím, když mi bylo těch náct a napodobovali jsme tuhletu písničku, takový to na na na o oh baby, na na na o oh je. Yeah. Jak jsme neuměli tu angličtinu. No mnozí ji neumíme doteď, že? No ale nebudu se střílet do vlastní nohy, pokračujeme dál hezky česky za chvilku Petra Janů. Dáme si i Krištofy, tak nějak málo tančí.
1: Tak nějak málo tančí, zpívám, brečím, líbám.
0: A dáme si i Richarda Millera s jeho hosty v písničce Baroko.
2: Tak jak to umí jen Baroko.
0: Za 7 minut bude 15 hodin, počasí, doprava a další zprávy budou následovat. A pak pokračujeme v odpoledním bloku.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte poslední víkend v září.
7: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
4: Rádio Blaník. Počasí.
8: Rádio Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra převážně oblačno až zataženo. Lokálně se mohou vyskytnout přehánky, a to víceméně na horách, kde naměříme mezi 8 až 12 stupni. V nížinách pak čekejte 13 až 16. Jdeme na silnice.
4: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
8: V Ostravě Vítkovicích v ulici Na obvodu bourala dvě osobní auta, místem projedete jedním pruhem s menším zdržením. Ve Výškovické ulici se srazila také dvě auta, jeden pruh je neprůjezdný. Pozor, dejte i v Opavské na úrovni nemocnice, dvě auta v sobě, a v Horní ulici u křižovatky s Plzeňskou rovněž srážka dvou osobních vozidel blokuje plynulý provoz. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska, my vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
11: Ceny nafty se blíží rekordním hodnotám. Policie v Rovensku chystá plošný test DNA u žen. Města připravují svatováclavské slavnosti. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Plná nádrž pořádně provětrává peněženky řidičů. Ceny pohonných hmot v Česku stále rostou. Ve středu stál litr nafty v průměru 49 korun a 52 haléřů. Benzín pak pumpy prodávají průměrně za 45 korun a 91 haléřů. Za týden tak paliva zdražila o víc než korunu a blíží se rekordním hodnotám z března 2022. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Policie zatím stále nezná matku mrtvého novorozence, kterého našli v kontejneru v Rovensku pod Troskami. Totožnost zkusí zjistit pomocí testů DNA. Policisté chystají plošný screening. Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Miminko bylo v kontejneru na tříděný odpad. Svátek svatého Václava oživí řadu měst. Třeba v Českém Krumlově potrvají svatováclavské slavnosti 4 dny. Od zítřka až do pondělí 28. září, na kdy připadá svátek svatého Václava. Co návštěvníkům nabídnou, ví mluvčí radnice Petra Nestávalová.
12: Slavnosti nabídnou program po celé 4 dny. Páteční blues, sobotní večer otevřených muzeí a galerií, nedělní koncert písničkáře Michala Horáka i sváteční pondělní program.
11: A jeho součástí budou mimořádné prohlídky a tradiční svatováclavská mše. Fotbalový gólman Marek Kalina dostal kvůli korupci rekordní trest. Etická komise fotbalové asociace mu uložila zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. 29-letý Kalina se přečinů dopouštěl od roku 2021, hlavně v dresu třetiligového Zlínska. Tolik zprávy a je tu Iva.
13: Iva Lecká
9: na rádiu Blaník.
0: Taky pro vás budu mít jednu fotbalovou zprávu, ale to až za chvíli. Ještě předtím se vydáme, respektive vrátíme na jeden pohádkový zámek. S Mirkem Táborským navštívíme Březnický zámek, kde se v minulosti odehrál jeden moc hezký příběh lásky. Teď je tu Petra Janů, už nejsem volná a já přeju pohodové odpoledne.
14: Když ok.

0: Tak tohle byl Miroslav Žbirka, Len s ňou. A tohle, přátelé, to je Miroslav Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem slíbil, že vám povím o jedné pohádkové lásce na pohádkovém zámku Březnice. Stejnojmenné městečko s více jak 3000 obyvatel leží na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Vyrostlo podél řeky Skalice na slavné zlaté stezce spojující Pasov a Prahu. V zákrutu řeky původně stávala gotická tvrz, kterou Jiří z Lokšan přestavěl na renesanční zámek. Na pomoc si přizval řemeslníky až z italského Milána a proto se této městské čtvrti dodnes říká Medulán. Mistři z jihu se pak podíleli i na vnější výzdobě zámku a je ověřeno, že jde o první s grafitovou omítku v českých zemích. Reprezentativní šlechtické sídlo dodnes vítá návštěvníky typickým renesančním kabátem, takzvanou bosáží, neboli iluzivním napodobováním kamenných hnědých stavebních kvádrů, vystupujících jako pozoruhodné geometrické krajkoví na bílé omítce. Téměř celý zámek obepíná systém hradebního opevnění s dělostřeleckými baštami. Plášťové zdi odolávající útokům nepřátel, které vznikly už za předchůdců lokšanských, tedy malovců z Chýnova, patří k technicky mimořádně vyspělým. Proto se odborníci domnívají, že jsou dílem Benedikta Rejta, který byl mimo jiné tvůrcem Vladislavského sálu na Pražském hradě či chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. S centrem města je zámek spojen kamenným mostem. Kromě prohlídky opravdu líbezného šlechtického příbytku nezapomeňte navštívit 20-hektarový anglický park s řadou vzácných dřevin, včetně bylinkové zahrádky, která je jakousi připomínkou Filipíny Welserové, která se zabývala také bylinářstvím a s ním spojeným léčitelstvím. V zámeckých interiérech své stopy zanechaly mnohé šlechtické rody. Prošel tudy například Přibík Jeníšek z Újezda, královský prokurátor, který obžaloval vzbouřence po porážce druhého stavovského povstání roku 1618. No a já se příště konečně dostanu k té velké lásce. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byl Richard Miller a jeho hosté s písničkou Baroko. A teď k fotbalu. Nejbohatší fotbalista světa, Fajka Bolkiach. Já jsem o něm v životě teda neslyšela, ale to bude asi tím, že fotbal nesleduju. 28-letý záložník z Bruneje je, přátelé, bez práce. Tak si říkám, že by ho to vlastně nemuselo trápit, že jo, když je nejbohatší. Má na kontě přes 452 miliard korun. Jenomže ono je to jako s každou profesí, která vás naplňuje. Když o ní přijdete nebo jí najednou nemůžete vykonávat z jakéhokoliv důvodu, tak vás to zkrátka sundá dolů. Peníze nejsou všechno. On má ale dobrý, že nemusí na přechodnou dobu třeba na brigádu za kasu do Lidlu nebo do skladu, že jo? Prostě si hodí prázdniny, než podepíše novou milionovou smlouvu s novým klubem. No. Škoda, že já jsem na sport levá.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz
3: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma recepisama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, fičáky za hubičku. Tak vál do knihu pectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
7: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané Krhutko Zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.

0: Music.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
5: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
6: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energii od Fonergy.
7: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5400 korun.
8: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

0: nebo kytit si pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
2: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Tak to byli Kabáti a oni hezky česky na Blaníku. No, za 5 minut už bude 3:15.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
0: Přátelé, chcete mít zítra bezvaden? Pak si nalaďte naše dobré ráno. Nejenom, že vás příjemně naladíme na nový den, ale také proplácíme účtenky. A já jsem si jistá, že neexistuje nikdo, kdo by neměl účtenku nebo složenku, co by chtěl proplatit. Jo, prostě tomu nevěřím. A je fakt jedno, na jakou částku ta účtenka je. Poškádlete štěstěnu. Třeba uděláme zítra ráno krátce po 7 radost právě vám, tedy Petr Slíva s Adélkou Malat. Napište nám své jméno, kde bydlíte a hlavně, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to SMS-kou na číslo 603 118 118. To je cesta k tomu, abyste byli vybráni a aby jsme vám vaši složenku nebo účtenku proplatili. Připomínám, zítra ráno po 7 možná zavoláme právě vám a když zavoláme, tak nám musíte zvednout telefon. To je jasná věc, takže buďte připraveni a já vám držím pěsti.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: No. A já už se poroučím, za chvilku tu bude Jirka Frélich a my se uslyšíme zítra, bude den velkého juchu. Jucháme ve 13 hodin. Tak doufám, že se naladíte. Mějte se bájo a naslyšenou.
1: Ani rychlé šípy,
2: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Maxi.
7: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
15: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Skvělý hlas Petra Muka v písničce Stín katedrál. Krásný čtvrtek, hezké odpoledne přeje už Jirka Frélich. Usměvavá Iva Lecká poslala tuto písničku do studia, se na nás ještě usmívá sluníčko. Sluníčko máme v logu Rádia Blaník, co víc si přát. Tak poté 16. hodině třeba Lucka Vondráčková. Taky Hana Zagorová.
1: Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být.
0: Nebo Petr Kotwald. Je v tahu, je Valecká, ale my si na Blaníku dál budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Tedy, nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
5: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
6: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
7: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 10 a 6 stupni, ojediněle spadnou i na 4. Zítra pak čekejte oblačno až zataženo, ojediněle slabé přehánky a v odpoledních maximech naměříme 13 až 16, na horách bude kolem 10.
9: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
3: Blaník za volantem.
8: Mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou na silnici 1/35 u Velkého újezda zasahují záchranné složky, u havárie osobního auta a provoz je omezený. Na D46 na 26. kilometru směrem na Olomouc bouralo osobní auto s dodávkou, doporučujeme snížit rychlost. Ve Zlíně Loukách na třídě Tomáše Bati směrem na Otrokovice se srazila dvě auta, kolona se tam ale netvoří. Jedním pruhem budete projíždět v Ostravě Děčín, Dědičnou ulicí, kde zasahují hasiči u nehody osobního auta.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Lidé by měli začít zabezpečovat chalupy. Do Česka míří saský premiér. Hokejoví oceláři a rytíři budou hájit neporazitelnost. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. S příchodem podzimu pomalu končí chatařská sezóna. Majitelé chat a chalup by tak měli začít myslet na zabezpečování svých víkendových obydlí. Zase totiž opět stávají častým cílem zlodějů. Pozoruje taky policie, která v chatových oblastech a zahrádkářských koloniích chystá kontrolní akce. Do Česka příští týden dorazí kromě italské premiérky taky premiér Saska Krečmer. Dvoudenní návštěvu zahájí ve čtvrtek, kdy ho čeká slavnostní recepce u příležitosti německého státního svátku. V pátek se pak v Praze setká s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Středobodem cesty je podle něj prohloubení sasko-české spolupráce. Valašsko se otevírá turistům a výletníkům. Vznikly tady tři nové naučné stezky. Návštěvníci díky nim objeví místní pověsti a příběhy. Kde stezky najdete, prozradí ředitel Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Michal Vala.
12: V Jablunce stezka Kotáry, co pamatuju, přibližuje historii, tradice a místní pověsti. Ve Vsetíně mohou návštěvníci vyrazit po stopách významného rodáka Josefa Sousedíka. A z Pustoven do Kněhyně vede nová československá stezka, která představuje život a tradice v Beskydsko-Kysuckém pohraničí.
11: Všechny tři trasy doplňují výlety za poznáním regionu. Šesti zápasy zítra pokračuje hokejová extraliga. Ve čtvrtém kole budou Třinec a Kladno hájit dosavadní neporazitelnost. Oceláře čekají Vítkovice, Rytíři vyzvou Plzeň. Napravit úterní nezdary se pak budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Dynamo se představí na ledě Mladé Boleslavy, Pražané budou hrát v Litvínově. Tolik zprávy a teď je připravený vám hrát Jirka.
0: Je to tak, hezké odpoledne.
13: Jirka Frélich
14: na rádiu Blaník.
0: Budeme hrát hezky česky, sem tam i něco povídat, ale já pro vás mám dneska překvapení. Zavolám jedné dámě, kterou budete jistě znát, a uvidíte, že si pro nás přichystala jednu takovou perličku. Tak se nechte překvapit. Krásný čtvrtek.
14: Rádio Blaník.
0: Lucka Vondráčková, písnička Ať je jak vítr, a za chvíli i slovenská zpěvačka Kristýna a Pri Oltári. Na Blaníku, pěkný poslech Blaníku.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna a písnička Pri oltáři teď na Blaníku 9 minut po 16. hodině. Živě mám na telefonu českou zpěvačku. Tak chvilka napětí, kdo pak to je? Kdo pak se mi ozve? Ahoj.
1: Ahoj, krásný
0: ahoj,
1: den.
0: Poznali jste Tereska Kernlová, která se chystá na jednu takovou velkou životní věc, oslavu kulatin, dvacetin tuším. Takže Tereska Kernlová ve velkém stylu bude oslavovat velkolepým koncertem.
1: Je to hezky, jak vy všichni ubíráte, tak je to dobrý.
0: Dobře.
1: Je to samozřejmě asi dvojnásobný už a není třeba to tajit, jsou to čtyřicátiny, ale vlastně se cítím hrozně, hrozně dobře a mám pocit, že zažívám jedno z nejkrásnějších období a to jsou právě přípravy na můj koncert a vlastně i ta čtyřicítka je hrozně fajn. Jako když se člověk cítí zdravě a šťastně, tak prostě je to jenom číslo a je to všechno v pořádku.
0: Kolega se ptal, ty jsi teďka ve Španělsku nebo tady v Česku?
1: Já jsem v Česku a jsem tady už teď tak poslední rok prakticky. Byli jsme s mým mužem ve Španělsku jenom na 14 dní, aby jsme to tam všechno zkontrolovali, ale jsme tady. Je to opravdu jako taková denní práce, co se týká mýho koncertu, který chystám, takže jsme tady a máme toho spoustu na práci, takže není na to čas.
0: Ty jsi mi prozradila, že ta oslava kulatin bude vlastně zároveň tvůj největší koncert v životě. Kdy to bude? Co to bude? Koho tam uvidíme?
1: Děkuju, že se ptáš. Můj koncert doposavať vlastně největší v mý kariéře proběhne 10. října ve Fóru Karlín v Praze. A je to takový jako zásadní vlastně okamžik mojí kariéry. Neměla jsem nikdy předtím svůj velký koncert a chystáme něco jedinečného. Myslím, že už to není vlastně jenom koncert v uvozovkách, ale je to velká show se vším všudy, se spoustou překvapení. Myslím, že i silných, dojemných momentů a je to celý promyšlený a myslím, že to bude velká zábava a bude tam krásná muzika, všechny moje největší hity zazněj. Plánujeme vlastně i s Terkou Černochovou zazpomínat na Black Milk a na Helenu Zeťovou, takže podstají, zahrajeme tam čtyři největší hity Black Milk a samozřejmě hlavně za moji kariéru všechny skladby a je to celý promyšlený, já myslím, že to bude mít velkou nadhodnotu a hrozně se na to těším, nesmírně se na to těším.
0: Já jsem schválně zkoušel zadat vstupenky, tam už zbývá jenom posledních několik málo, ty máš jako skoro vyprodáno.
1: Je to tak, možná se tam ještě dostanete, ale podle všeho možná už dnes večer bude vyprodáno, nebo maximálně zítra, ale možná už teď.
0: Tak
1: je
0: dobré.
1: To prostě, je opravdu plný barák a máme z toho všichni obrovskou radost, protože je to opravdu rok práce a příprav a jsme šťastní, že bude prostě plno. Bude plno a vyprodaný fórum, to je ten nejkrásnější dárek k narozeninám, co jsem si mohla přát.
0: Kdo může říci, že má takovou oslavu kulatin? Tereza Kernlová, za pár dní. Terko, děkuji moc. Před rokem a půl jsme se viděli na Blaníku a byla si tady naposledy a zároveň si udělala takovou premiéru v Česku své písničky Diamanty a říkala si, jo, kež by se stalo, aby se ta písnička hrála. Poslední dobou se ty písničky nové vlastně nehrají prakticky od nikoho a kež by se to stalo. Pořád slyším někde Diamanty, pořád.
1: To mám velkou radost. Ano, tak vlastně Diamanty jako celý album a tenhle ten hlavní single, když my jsme vlastně vydali, já nevím, nějakých 5 nebo 6 videoklipů k tomu, takže byl tam důraz na více těch skladeb, ale Diamanty byly ty první a říkala jsem si, že by bylo úžasný, kdyby vlastně lidi slyšeli zase něco novýho ode mě a stal se tam nějaký novej hit. Takže mám radost, že Diamanty se strašně líbí a že se hrajou a že slyší i vaši posluchači.
0: Teresko, pořádně oslav svoje kulatiny, měj se krásně, pustíme se Diamanty a přeji hezký čtvrtek.
1: Já vám taky moc zdravím všechny posluchače a mějte se nádherně a užívejte života. Děkuju za to, že jsme mohli se dneska slyšet.
2: Tak když spolu spíme, na bytě tě mám.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Zagorová písnička Miss dobrých nadějí. Naděje je celkem zajímavá. Zítra třikrát, v sobotu zase třikrát a v neděli opět třikrát poveze blanický krajánek peníze. Buď 5, anebo 7 000 korun.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: A může to dopadnout jako v tomto případě, kdy se naše posluchačka ze Sokolova dozvěděla, že vyhrála 5 000 korun. To není žádná show, to byla realita.
3: Totiž vyhráváte 5 000 korun.
0: Hurá, spustila. No taky můžete mít hurá. Stačí mít tu sluníčkovou samolepku Rádia Blaník. Tu získáte buď zítra na našem posledním letošním letním koncertě v Prachaticích, anebo kdykoliv na webu radioblanik.cz. Vytisknete, vystříhnete, nalepíte, dáte nám o tom vědět přes web radioblanik.cz. Můžete vyplnit formulář a napsat nám adresu, kde se nacházíte, kde tu samolepku máte, na lednici, nebo třeba někde na zvonku, nebo ji máte třeba na schránce, na autě a tak dále. No a krajánek si zkontroluje v pátek, v sobotu a v neděli po každé 3 osoby a pokud budete mít samolepku na tom místě, jak jste napsali, dostanete 5 000, pokud jste zároveň zákazníkem Centropolu, rovnou 7 000 korun a dostáváte se do finále naší hry, ve které se hraje dokonce o 100 000ovou částku. Otázka je klíčová, kolik těch samolepek my jsme schopni rozdat od našeho blanického konopiště až po konec tohoto týdne. Kdo bude nejblíž, má i 100 000 korun navrch a to si myslím, že za to teda stojí.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: A ještě jedny lahůdky. Divoký byl a písnička, která nás čeká za chvíli a taky Petr Kotwald a je v tahu. Hrajeme si dál hezky česky.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
4: V dnešním dobrém ránu jsme oslavili 80. Honzy Nedvěda.
5: A taky jsme mu zaspívali.
6: Skleniček pár a pár tahů strávy, uteče den jak večerní zprávy.
4: Omlouváme se. No a co zítra? Zítra už je pátek a čeká nás šťastná hodinka,
5: ve které někoho z vás opět odměníme za jeho dobrou zprávu.
4: A taky vám zahrajeme naši možná budoucí hymnu, kterou jsme dostali od jedné z našich posluchaček a...
5: No a hlavně je před námi prodloužený víkend, takže si řekneme i nějaké tipy, jak ho strávit.
4: Těšíme se na vás už...
5: Zítra v 6.
4: Přesně tak. Petr Slíva
5: a Adéla Malat.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
10: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než 1000 spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
11: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
12: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
13: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz.
16: Starnet internet. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
17: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
18: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
19: Ostrava, Vítkovice a Opava.
20: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cip, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
21: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
22: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
23: Protože s náma prodáte.
22: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
24: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
25: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy. Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV. Káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
26: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz

0: Legendární ABBA. Včera u nás na Blaníku byl taky takový legendární zpěvák, dá se říci, protože 40 let je 40 let. Pepovi parťáci včera.
1: Pepovi parťáci.
0: A zrovna touto dobou si Pepa povídal s Jakubem Smolíkem. Došlo také na jeho nový koncertní program.
2: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Představ si, že jsem 40 let už jako tady hraju a je to neuvěřitelný jako vážně, protože kdyby mi tenkrát někdo řekl, že za 40 let pojedu turné a že budu sedět tady u vás třeba v rádiu a že budu o tom mluvit, tak bych řekl, je to krásný sen. Krásný, ale určitě se to nesplní. A když to sny se opravdu plní a s rádiem Blaník, je to vždycky super.
0: No vidíte to. A přitom Jakub Smolík prostě k Blaníku patří jako málo kdo jiný. Celé povídání najdete už brzy na webu radioblaník.cz a to včetně videa. Můžete sledovat také náš YouTubeový kanál, kam přidáme video ze včerejšího rozhovoru. A Pepovi parťáci zase příští středu úderem 16. hodiny.
1: Nejen dobří holuby,
3: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádio Blaník.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: Za 4 minuty 4:45 a před námi je taky Michal David a písnička Zabitej čas.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
12: Pro doma. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Gluten Braven za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
13: Pro doma.
14: S mým hlasem mi pomohla AI.
15: Puf, puf, mňau.
14: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
16: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. S jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Aerosmith a jejich úžasná písnička z 90. písnička Crying. A blíží se 17. hodina, čas nám letí tedy neskutečně rychle. No a Lenka Filipová, zamilovaná, hned po zprávách.
1: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dát, zamilovaná.
0: Také Xingle X a Černý stíny.

0: To je Resek, nejkrásnější déšť.
1: Prší krásně, nebe změnilo se v kome.
0: Prší krásně si můžete zpívat třeba na Mělnicku, Neratovicku, tady prší krásně jako na Karlovarsku nebo na severní Moravě, na Pardubicku jsou místa, kde prší. Ale počasí za chvíli, ještě k tomu přidáme pohled na silnice, zprávy, no ale pak dál na Blaníku. Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
6: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
7: Navštivte nás. Autoheller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Blaník. Počasí.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou oblačno až zataženo. Ojediněle se mohou vyskytnout slabé přehánky, a to víceméně na horách, kde teploty vystoupají k 12 stupňům. V nížinách pak čekejte 13 až 16. Tolik počasí a teď se vydáme na cesty.
9: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
8: Na Bruntálsku na příjezdu do Krasova po silnici třetí třídy od Radimi havarovalo osobní auto, projíždíte Kyvadlově. Bouralo se také v Opavě v Kasárenské ulici, kde auto srazilo cyklistou, jsou tam záchranáři. Na Karvinsku v Orlové v Hraniční ulici zasahují také záchranáři u srážky dvou osobních aut. I tady si chvilku postojíte. V Ostravě v ulici doktora Martínka dvě auta v sobě zablokovala jeden jízdní pruh. Mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou u Velkého újezda jsou rovněž záchranáři, tady havarovalo osobní vozidlo, provoz je lehce omezený. A na D46 na 26. kilometru směrem na Olomouc bouralo auto s dodávkou. Přejeme vám šťastnou cestu, jsou tu zprávy.
7: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Ministerstvo dopravy chystá změny. Do Velké Pardubické je přihlášeno jen 11 koní. Sucho na Lipně odhalilo kus historie. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Řidičák na 15 let i lepší podmínky pro obytné vozy. Ministerstvo dopravy navrhuje změny v zákoně o silničním provozu. Jaké další to jsou, ví mluvčí rezortu František Jemelka.
11: Zvýšit povolenou rychlost vybraných obytných automobilů na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla z 80 na 100 km v hodině. Součástí návrhu jsou také změny, které mají usnadnit postih dopravních přestupků spáchaných se zahraničními vozidly.
10: Pokud vláda návrh schválí, nová pravidla by měla platit od 1. července příštího roku. V České Lípě najel vlak na kamení na kolejích. Nehoda, ke které došlo včera na večer, se obešla bez zranění. Škoda je minimálně 100 000 korun. Případ policie prověřuje jako obecné ohrožení. Na tomto místě ale nejde o první incident. Kameny se tu objevily dvakrát už loni. Velkou Pardubickou letos poběží jen 11 koní. Uvedl to dostihový spolek, který závod pořádá. Méně startujících měla slavná Steeple Chase naposledy v roce 1993. Závod tehdy běželo 9 koní a dokončil ho pouze Rigoletto. Mezi přihlášenými teď nechybí ani dva vítězové pardubické, Godfrey a Sakamiro. Loňský šampion titul obhajovat nebude. Letošní sucho odhalilo na dně Lipna potopené náhrobní kameny a taky bývalý hřbitov v Dolní Vltavici. Náhrobky z 19. století vyzdvihli odborníci a uložili na bezpečném místě. Svět pod hladinou Lipenské přehrady mapují historici už 10 let. Díky letošnímu počasí mohli prozkoumat i místa, kam se lidé suchou nohou nedostali od konce 50. let. Tolik zprávy a slovo má Jirka.
12: Je sucho!
0: Víš, čeho to je? Dědictví. Je sucho, no.
8: Bohušu.
3: Jirka Frélich
9: na rádiu Blaník.
0: Tak a za chvíli náš blanický krajánek, který se nám přihlásí za pár minut z dnešního putování. No a na Blaníku Lenka Filipová, zamilovaná, a pak taky Petr Rezek. Když jsme byli u toho sucha, dáme si písničku Nejkrásnější déšť.
9: Rádio Blaník.
0: Aktuální čas za minutu, 17. hodina.

0: Petr Rezek a písnička Nejkrásnější déšť. Tímto zdravíme na všechna místa, kde prší, a že jich teď je několik, kromě takové celkem velké části jižních Čech, kde prakticky neprší, a kam se vypravil zrovna dnes náš blanický krajánek.
1: Jedeme sami. Krajánek Rádia Blaník.
0: A zdravím tímto Vlastu Suka, ahoj.
2: Jirko, ahoj, dobré odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku z jižních Čech. Teď jsem v Písku, navštívil jsem sladovnu a je to opravdu velice zajímavé, protože se tady hraje, jsou tady výstavy, je tady spousta dětí. A já tady mám taky Šárku Frantovou z marketingu, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já už jsem to trošku naťuknul, ale pro posluchače, kteří nevědí, co si mají představit pod pojmem sladovna v Písku?
3: Tak je to ohromná budova, plná zábavy, legrace, umění. Určitě je to místo, kam by měla zavítat každá rodina s dětmi, ale i dospělý, který má pořád v sobě dětskou duši.
2: Tak mně se tady líbí, tak jsem rád, že mám v sobě dětskou duši. A teď mi řekněte, jak to tady máte rozdělené.
3: Máme tady několik stálých výstav, nebo

0: programu. Mezi ně patří mraveniště, to je naše nejoblíbenější výstava a je to vlastně obří mraveniště, kam se můžou dospělí i děti, můžou se tam stát mravenci. Pak máme výstavu pro trochu menší děti, Pilařiště, která zase, teď slyšíte naše návštěvníky spokojený, která reaguje na dílo Radka Pilaře, našeho velkého rodáka z Písku. A pak tady máme animační studio Animarium, kde zase můžete vyzkoušet, jak se dělá animovaný film. A kromě těchto stálých výstav jsou tady dočasné výstavy. Vždycky je to o tom, o nějakém zážitku, příběhu. A momentálně je tady třeba výstava Neboj, neboj, o tom, jak se nebát. Pak máme naší jubilejní výstavu Jamka Session, což je výstava o minigolfu. A poslední výstava, kterou bych chtěla zmínit, tak je ateliér Radka Pilaře. Je tam představen trochu z jiného úhlu pohledu, než třeba jako autor jenom Večernička a Rumcajze, ale můžete do té výstavy přijít a zkusit se podívat na svět jeho očima, tvořit tak, jak tvoříval on, a nejen nějaký malby, obrázky, ale i animovaný film zase.
1: A je tady s námi taky hlavní lektorka Petra Kocourková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak pracujete s návštěvníky?
2: Tak návštěvníci mají vlastně velký výběr těch výstav, můžou se podívat do všeho možného, ovšem máme to tak, že fungujeme na časové bloky a máme tedy dopředu vypsáno, kdy je otevřené mraveniště, kdy je otevřené animárium a ostatní výstavy. Je to proto, aby v těch výstavách nebyla přeplněná kapacita, aby každý návštěvník měl celou tu výstavu plnohodnotně si mohl prožít.
1: Tak jo, dámy, já vám moc děkuju za pěknou pozvánku, díky za to, co děláte i pro děti, ať se daří, mějte se krásně, nashledanou.
0: Děkujeme a těšíme se na návštěvu ve Sladovně.
2: Nashledanou.
1: No a pro dnešek končíme krajankovské putování, opět jsme to všechno zdokumentovali a už brzy uvidíte fotky a videa, včetně reportáže na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz. Tak se mějte hezky, ahoj.
3: Jsme Blaník
4: a jedeme za vámi.
5: Budeme se moc těšit a budeme sledovat web radioblaník.cz. Budeme koukat na další krásné krajankovské fotky. Teď ale slovenská skupina Elán a písnička 11. přikázání.

0: Pohádky si možná dnes zpívá nejenom David Koller, kterému patří tato písnička, ale třeba i dnešní oslavenec Honza Nedvěd. Ano, legenda krásných českých písniček Honza Nedvěd. Dnes slaví osmdesátiny a my budeme slavit společně s ním ty krásné písničky, které znáte, třeba tuto. A nebo tuto. Chtěl jsem to ráno. Uslyšíte po celý víkend na Blaníku, protože tento víkend bude s Honzou Nedvědem a připomeneme si tedy všechny ty krásné velké hity a dáme vám vstupenky na koncert Honzy Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzní v pražské Lucerně. Navíc vám přidáme i nové album Honzy mladšího Chlapský slovo. Tak laďte Blaník taky o víkendu. Čtvrtek je tady, za 6 minut už bude 17:30, no a myslím si, že ten pátek uteče jako voda.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Už máš šaty na ples?
5: Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
6: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
7: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
8: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
11: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
12: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
13: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
14: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
15: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
16: A kde všude nás naladíte?
15: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Meky, Šbírka, písnička Zažni. Možná máte teď aktuálně na někoho pivku a víte, co to vlastně máte na někoho?
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Jak je to s pivkou? To už nám vysvětlí naše Samira.
3: Když máte na někoho pivku, znamená to, že se na něj zlobíte, máte na něj spadeno nebo jste proti němu nějak zaujatí. Ale co je to vlastně pivka? Tohle je zajímavé tím, že si s ní lámali hlavu i etymologové a existuje hned několik teorií. Jeden český jazykovědec například spojoval českou pivku se slovenským výrazem mít na někoho pik, tedy mít na někoho dopal. Další výraz hledal původ v němčině a následně ve francouzském pík, které může označovat píku nebo bodnutí, ale také něco trpkého nebo dráždivého. Jenže oba výklady mají jeden problém. Nikdo pořádně nevysvětlil, proč se původní K změnilo na písmeno F, a tak se etymologové přiklání k mnohem názornějšímu vysvětlení.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká?
0: Michal Tučný a Cesty toulaví za chvíli na Blaníku, ale hlavně stále pokračuje sluníčkové září. Máte už tu svoji samolepku Rádia Blaník a Centropolu? Pokud ano, tak třeba už zítra za vámi dorazí náš blanický krajánek s penězi.
2: Luxusní dovolená.
1: Nová kola pro celou rodinu.
2: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
1: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
2: Jedeme s ní za vámi.
1: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
14: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
13: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na dek.cz.
18: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
19: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
20: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
19: Jedu ale jen na čerpačku.
20: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
21: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
22: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
23: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
24: Když jde o zdraví.
22: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Čas na tebe zapomenu, zpívá Miraj, no to se stane někdy. Tak a 18. hodina, ta už nám trošku klepe na dveře, no ale těším se na písničku Michala Hrůzy a Lenky Dusilové, píseň Kovbojská.
2: Já se krásně mám.
1: Taky z filmu S tebou mě baví svět, Helena Vondráčková, Sladké mámení.
3: Sladké mámení.
1: A skupina Opět a Radeček, Hory.
4: Tak sorry, že mám rád.
1: Tak sorry, že máme rádi české písničky. Ano, na Blaníku dál hezky česky.
5: Rádio Blaník.
6: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
7: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte poslední víkend v září.
8: Trenér Karna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýr Karna.cz. Fajront.
9: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
6: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 10 a 6 stupni, ojediněle mohou spadnout i na 3. Zítra pak čekejte oblačno až zataženo, lokálně slabé přehánky a v odpoledních maximech naměříme 13 až 16.
11: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu, kaktusreality.cz.
6: Blaník za volantem.
10: Ve Zlíně v ulici Karolíny Světlé dejte pozor na nehodu dvou osobních aut, počítejte tam s omezením. Na Bruntálsku na příjezdu do Krasova po silnici třetí třídy od Radimy havarovalo osobní auto, projíždíte Kyvadlově. Nehodu máme také v Opavě v Kasárenské ulici, kde auto srazilo cyklistu. Na Karvinsku v Orlové v Hraniční ulici bourala dvě auta, zasahují tu záchranné složky, postojíte si v koloně. A v Ostravě v ulici doktora Martínka dvě auta v sobě blokují jeden jízdní pruh. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu dnešní poslední zprávy.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Politologové mají první odhady o volební účasti. Dopravu na Pražském okruhu zkomplikují opravy. Půjčovny lodí bilancují uplynulou sezónu. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Komunální volby se blíží a s nimi i odhady volební účasti. Právě ta se v jednotlivých městech a obcích může výrazně lišit. Jak velký zájem se dá letos očekávat, přiblíží politolog Jan Kubáček.
15: V menších obcích, ve vybraných konzervativnějších venkovštějších regionech je ta účast významně vyšší. Dosahuje tam například i třeba 70%. Čím větší město, tak tím účast menší. Čím jakoby metropolnější kraj, tak opět účast napříč je nižší.
14: Podle Kubáčka patří komunální volby k volbám, kde je vždy nadpoloviční účast a v řadě obcí je to právě více než 70%. Ovzduší bylo loni v Česku relativně dobré. Přispěly k tomu příznivé meteorologické podmínky i dlouhodobá opatření pro snížení emisí. Uvedli to meteorologové. Znečišťujícími látkami zůstal nejvíc zatížen Moravskoslezský kraj a aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Řidiči musí na Pražském okruhu o víkendu počítat s komplikacemi. Kvůli opravám bude od sobotních 3 odpoledne do nedělních 3 odpoledne provoz mezi D5 a sjezdem na Řeporyje ve směru na D1 veden pouze jedním pruhem. Od sobotního večera do nedělního dopoledne se bude obousměrně jezdit jedním pruhem mezi Ořechem a sjezdem do ulice k Barandovu. Vltavou v úseku z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos splulo víc lodí než loni. I přes suché počasí byl v řece dostatek vody. To zajišťoval pravidelný odtok z Lipenské přehrady. Vyšší návštěvnosti podle půjčoven lodí pomohlo taky stabilní počasí. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď už vám bude hrát Jirka.
1: Bude hrát. 18. hodina je tady.
6: Jirka Frélich
13: na rádiu Blaník.
1: A hrát si budeme hezky česky, tady je krásná písnička o lásce, Iveta Bartošová a za chvíli taky Marek Ztracený.

0: Marek Ztracený a písnička Vlastní svět. Náš planický dopravní expert Honza Riedl, to je taky takový ten vlastní svět, stvořený ze silnic a dálnic, a jeho podcast Jak se staví sen v premiéře právě teď.
1: Jak se staví dálnice?
2: Petro, dobrý den. Hele, tak tady koukám do kalendáře.
3: Honzo, ale víte, že koukáte do kalendáře 28.
2: No to vím. A přes palec mám ještě rok 29.
3: Takže plánujete penzi?
2: Ale to bude v roce 31, Petro. Hele, teď studuju dálniční trasu na Polsko.
3: D11, tam běží dvě poslední stavby, dohromady 40 km a příhraniční 3 km.
2: Ano, u Lubavky otevřeme do provozu teď v listopadu, to vím.
3: Tak co nevíte, co studujete?
2: No, že my i řidiči chceme dát dálnici komplet od Jaroměře přes Trutnov do Polska, do provozu pěkně najednou.
3: No ale těch 20 kilometrů mezi Jaroměří a Trutnovem jsme začali stavět málem o půl roku později.
2: No, stavba čekala, i když byla připravená, pozemky i povolení taky.
3: No, neměli jsme na tuhle stavbu potvrzený rozpočet.
2: No Peťo, já, když nemám v kapse 200, no tak na pivo taky nejdu.
3: To je taky dobře, byl byste tlustej.
2: A to zkuste říct řidičům, hele, na dálnici vás nepustíme, respektive pojedete o půl roku později, byli byste tlustý.
3: Takže co s tím?
2: Obě stavby jsou dost technicky složitý, hlavně ta u hranic, to jo. Stavět budeme, co se dá, to určitě. A samozřejmě tu dálnici od Jaroměře, co chvilku čekala, chceme zrychlit.
3: A bude připravený i kraj na novou dálnici?
2: Ha, určitě, ale ty namažou salát na chlebíčky, připlácnou šunku, no a jdeme slavit, ne?
3: Vy to vidíte, jak Hurvínek tunelové větrání.
2: A čeho se podle vás asi tak má ten krásný hradecký kraj střediskový kvůli dálnici bát?
3: No bát ne, ale počítat s tím, že se doprava hodně silně přeleje jinam.
2: No, na dálnici.
3: No ano, ale koukněte, když do Polska pojedu od Liberce, Boleslavy nebo od Jičína.
2: Tak šup na dálnici?
3: No to určitě, ale nepojedu kvůli tomu až do Hradce, střihnu to přes Dvůr Králové.
2: No to tam ty antilopy a želvy budou docela překážet, hele, nechcete se někoho zeptat, co s tím?
3: No tak vytočte pana hejtmana, ten bude vědět. Pane hejtmane, co budete dělat s provozem ve Dvoře Králové?
4: Připravujeme stavbu přeložky dvou silnic druhé třídy, aby silnější provoz mezi dálnicemi Dvůr Králové pěkně po asfaltu obešel.
2: No tak to, aby zoologická zdražila parkoviště, teda tohle nebude levná stavba.
4: Předběžně spočítaný odhad projektanta předpokládá náklady až 4 miliardy korun.
3: Tak děkujeme, pane hejtmane. No tak co vy s tím dálničním kalendářem?
2: Ne, pořád ho mám otočený na rok 28, ale palcem si držím jaro 29. Hlavně, že dálnice pojede.
3: No už aby. Jan Riedl
2: a Petra Drkulová
3: a ředitelství silnic a dálnic.
1: Jak se staví dálnice? Na Rádiu Blaník.
0: Podcast Jak se staví dálnice taky na webu radioblaník.cz, kde si můžete poslechnout i ostatní díly. No a v premiéře zase příští čtvrtek. Honza k nám chodí ale každé úterý po 16. hodině, odpovídá i na vaše dotazy. No a teď vám na Blaníku nabídneme Pavla Haberu a písničku Je to ve hvězdách a za chvíli taky Michal Hruza. Yeah!

0: Michal Hruza, Lenka Dusilová, písnička, která nese název Píseň kovbojská. Zítra po 9. hodině to zase bude jedna velká záhada. Vypravíme se do konkrétního tajemného roku. Teď jedna taková malá nápověda už na zítra. V tom konkrétním zítřejším tajemném roce se totiž zásadně přepisovala československá historie.
1: Sovětsko-československá posádka kosmické lodě Sojuz 28, velitel lodě, letec-kosmonaut, hrdina Sovětského zvezu, plukovník Alexej Gubarev a kosmonaut-výzkumník, kapitán Československé lidové armády Vladimír Remek odštartovala do vesmíru vo čtvrtok 2. marca o 16. hodině 28. minutě z kosmodromu Baikonur.
0: No, otázka zní, kdy se Remek dostal do vesmíru na palubě sovětské kosmické lodi. Tak zítra, tajemný rok po 9. hodině.
2: Tajemný rok.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Zítra už je pátek, ano, a co se týká deště, tak se má trošku vyjasnit a hlavně o víkendu bude krásně modré nad hlavou, tak my si na to můžeme zahrát už teď, doslova do písmene. Dalibor Janda, za chvíli na Blaníku, no a co se víkendu týká, tak ten bude s Nedvědy.
4: A všichni se znaj.
2: Víkend s Honzou Nedvědem na Rádiu Blaník.
3: Máme pro vás další výjimečný dar.

0: ve vysílání se to bude hemžit těmi nejhezčími nedvědovkami.
1: Tak laďte dlaní a užijte si víkend s Honzou Nedvědem.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma receptama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, fičáky za hubičku. Tak vál do knihkupectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
6: Netujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: Děcka, co jste to provedli 7.12. v gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
10: Jen si duši nepořeš.
11: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
14: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
15: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
16: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
17: To jsou písničky, na kterých...
16: Šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Na plán.

0: či u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Zítra doufáme, že bude modré nad hlavou a podle předpovědi by mělo být hlavně v Prachaticích. A moc se těšíme na další a hlavně poslední letošní letní koncert Rádia Blaník. Jak by ne, už je kalendářně podzim, ale náš letní koncert Rádia Blaník bude zítra, ale pro letošek prostě naposledy. A bude to velké, dorazí Čechomoři. No a v Prachaticích touto dobou zítra bude znít taky třeba Olga Lounová. A zítra taky dorazí Petr Kolář. A taky blanická kapela, jak jinak i my z Rádia Blaník moc se těšíme. Já osobně tedy opravdu velmi moc, protože Prachatice, tam jsem byl snad jednou v životě, bylo tam moc hezky, takže po druhé v životě zítra moc a moc se těším. Zítra tedy letní koncert.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Prachatice, velké náměstí, úderem 16. hodiny, všechno vypukne, no a skončíme večer před 10. A doufám, že si to všichni pořádně užijeme, my se na to moc těšíme. Bude to velké už jenom proto, že je to letošní poslední letní koncert, tak zamáčkneme slzu v oku, ale hlavně vstupné se neplatí, přijďte, vemte sebou někoho, koho máte rádi, dobrou náladu a pojďte si to s námi užít. Tak zítra v Prachaticích. 16 hodin.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Za chvíli taky písnička Jany Kratochvílové, Jdi hned ráno. No já půjdu hned. Teď, protože přichází Martin Ledinský, moc se na vás těší a já se těším zítra v Prachaticích.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce.
10: Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: To byla Jana Kratochvílová, dobrý večer Blaníci, za 4 minuty je tady 19. hodina. Teď už vás zdraví Martin Ledinský a před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Těšte se na Karla Gotta.
1: Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad.
0: Koukám, že jste vybrali taky tuhle od bratrů Nedvědů.
2: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: A pro vás, kteří jste ještě v práci, tu budou Radci v práci od Kabátů.
3: Jo,
0: na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou nejčastěji k 10 až 6 stupňům a výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Na horách se během noci a také ráno ojediněle objeví přehánky a místy i mlhy. Zítra čekejte sluníčko i hodně mraků, během dne pak obloha bude většinou oblačná až zatažená. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se ojediněle objeví slabý déšť. Večer pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 13 až 18 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 9 stupňů Celsia.
6: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
7: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
8: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
9: Protože s náma prodáte.
8: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
10: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 7, přejeme krásný čtvrteční večer. Opět dorazila spousta vašich hudebních přání a vzkazů. O písničky si k nám můžete psát přes naše internetové stránky radioblaník.cz, kde v kontaktech najdete speciální kontaktní formulář, kde všechno jednoduše a pohodlně vyplníte a kliknete na odeslat. Je ale určitě lepší, když nám pro jistotu svůj vzkaz pošlete alespoň 3 pracovní dny předem. Pak vám můžeme garantovat, že se vaše přání v našem živém vysílání objeví. Svátek má Jaromír, tak přejeme všechno nejlepší a teď pro vás máme Valdemara Matušku, tak hezký poslech.
4: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

0: Tak jsme si na Blaníku pěkně zaspívali s Valdemarem Matuškou a teď už je před námi první vaše dnešní přání. Konkrétně před námi skupina Smoky a napsala paní Karin Ščerbová. Milé rádio Blaníku, prosím zahrajte pro moji mamku a všechny další v nemocnici Agel v Karviné, což je bývalá hornická nemocnice. Je to oblíbená písnička mé mamky, která si písničku více než zaslouží. Moje mamka se jmenuje magistra Alice Ščerbová. Mnohokrát vám předem děkuji a děkuji také všem zaměstnancům nemocnice Agel. Z Blaníku přejeme pokud možno hodně zdraví a písničku posílá.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Smoky na rádiu Blaník. Teď už je před námi Karel Gott a písničku Být stále mlád vybrala paní Helena z Jihlavy. Gratulace pro Františka Frýhaufa z Pávova, milý tatínku a dědečku, přejeme ti k dnešnímu krásnému jubileu hodně lásky, zdraví a čalounického elánu. Všechno nejlepší k 85. narozeninám ti přeje manželka Helena, syn Tomáš a Zbyněk s rodinou a dcera Helena s rodinou.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Marie od skupiny Lucie a napsala Klára. Dnes slaví narozeniny Míra Kovařík z Dřítně. Přejeme ti štěstí, zdraví, lásku a dostatek chininu. Zdraví tě tři kréťanky, Gabča, Pája a Klárka.

0: Na Blaníku skupina Lucie a teď všechno nejlepší od bratrů Nedvědů. A tímto bych taky rád popřál Honzovi Nedvědovi všechno nejlepší k jeho dnešním osmdesátinám. No a písničku Všechno nejlepší vybrala Dana společně s Lubošem, kteří píší panu Jardovi Hnilicovi z Hořešovic u Slaného k dnešním šedesátinám. Ve 20 má sice člověk krásné tělo, ale v 60 má krásnou duši. Přejeme ti hodně štěstí, energie a spoustu skvělých zážitků. Hodně zdraví, klidu a času na věci, které máš rád. Přejí Dana a Luboš Sachlovi z Bavorského Mnichova.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Všechno nejlepší od bratrů Nedvědů a tady už je Engelbert Humperdinck. Napsal Martin z Českých Budějovic, milé rádio Blaník, chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost tuhle písničku.

0: Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď jsou před námi Raci v práci od Kabátů. Napsala paní Lenka z Dlouhé Lhoty. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Milana Jarého, pro kterého je dnešní den narozeninový. Vše nejlepší přeje tvé zlato. Už si mne, lásko, doběhl. Děkuji, Lenka Jará. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.
1: Blaník Rádio.

Na Blaníku kabáti a teď už dovolená od Aleše Ulma napsala Jarka ze Zlukova. Krásný večer, Blaníčku, prosím o zahrání písně Dovolená pro moji dceru Lucku, právě tuto píseň, protože už zítra nás naše vysněná dovolená na slunném Kypru čeká. Myšičko moje, si ten nejbáječnější človíček, nejlepší parťačka pro naší dámskou jízdu a já se moc těším, jak si to tam spolu zase moc užijeme. Mám tě moc ráda a jsem šťastná, že tě mám. Naše dovolená začíná 3, 2, 1 a letíme. A tobě, Blaníčku, děkuji. Milé dámy, pěkně si tu vaší dámskou jízdu na Kypru užijte.

0: Aleš Ulm na Blaníku, za 3 minuty bude 7:30. Zůstaň tady léto, to není jenom má prosba, ale o tom vám bude zpívat i Hana Zagorová.
1: Zůstaň tady léto od vteřiny této být.
0: A dál jste vybrali třeba Kateřinu Ševidovou nebo Miley Cyrus, která tu bude už za chvíli. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
7: Tedy, nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je Helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
8: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.

0: nebo kytit si pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Písničky na přání.
3: Na Rádiu Blaník.
4: Před námi Miley Cyrus a máme tu přání od Aničky z Prostějova. Milá maminko, přeju ti hodně štěstí, zdraví a užij si života. Zkrátka více radosti než starostí. Přeje tvoje dcera Anička.

Na Blaníku dohrává Miley Cyrus a teď už je před námi Kateřina Ševidová. Písničku Naše noc vybrala Iveta z Červených peček. Milí Blaníku, velmi rádi tě posloucháme a prosíme o zahrání písničky Naše noc od Kateřiny Ševidové k svátku Jaromírovi. Přejeme mu vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Přání zasílá Ivet a Tom. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

0: Na Blaníku Kateřina Šebidová, teď už Hana Zagorová, Zůstaň tady léto, to je písnička, kterou vybrala Alena z Litvínova. Krásný večer všem na Blaníku, já bych hrozně ráda chtěla poslat Haničku písničku mým kolegyním do Litvínova, do práce na odpolední směnu. Ať nám to holky uteče, děkuji, Alena Jindrová.
1: Hezky česky.
2: Jsme Rádio Blaník.

0: Hana Zagorová na Blaníku, za 2 minuty bude 7:45. V písničkách na přání krátce před 8:00 skupina Slza. Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím, srdce je taky. A už brzy taky Elton John a za chvilku Jožoráš, Voda, čo ma drží nad vodou. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Pohodové České rádio. Písničky na přání.
12: Na rádiu Blaník.
0: Před námi Jožoráš, Voda, čo ma drží nad vodou, napsala Libuše ze Zbečna, můj milovaný Martinku. Dneska slavíš krásných 70 let. Chtěla bych ti popřát hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a spoustu krásných chvil. Jsi skvělý lékař, muzikant a především člověk s velkým srdcem. Ať ti zdraví slouží, muzika ti stále dělá radost a ať máš kolem sebe lidi, kteří tě mají rádi. K tvým 70. narozeninám ti posílám velkou pusu a přání, ať si spolu ještě mnoho let užíváme společný život, hudbu, cestování a všechno krásné, co nás čeká. To napsala Kytička.

0: Na Blaníku dohrává Jožoráš a teď už Elton John, píše Áďa. Přeju vše nejlepší mamince, mojí nejlepší kamarádky Aničky. Přeju vám vše nejlepší a ať jste tu s námi ještě jednou tolik.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Slza. Písničku Každej sám vybrala Denisa z Jindřichova Hradce. Mami, tahle písnička je jen pro tebe. Děkuju, že jsi moje máma a i když to někdy neříkám, jsi pro mě všechno. Miluju tě, tvoje Deniska.

0: Na Blaníku slza, za chviličku bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Michal David. Vybrali jste taky víno od skupiny Činasky. Nebo Tomáše Linku se skupinou Fešáci. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude většinou oblačná až polojasná a na horách se ojediněle objeví přehánky. Během noci a také ráno se budou ojediněle vytvářet mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou nejčastěji k 10 až 6 stupňům. Výjimečně ale čekejte i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude obloha většinou oblačná až zatažená. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se ojediněle objeví slabý déšť. Večer pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 9 stupňů Celsia.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
3: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti.
5: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětiraje.cz.
5: Bude vejdán.
7: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice. Potřebuješ výbavu, na kterou je spolech? V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 20. hodina a písničky na přání pokračují. Teď už Karel Gott, Když jsem já byl tenkrát kluk. A tuhle písničku vybrala Jaroslava ze Slatiny. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky. V minulých dnech oslavil kulaté narozeniny a dnes svůj svátek kamarád pan Jaromír Nožička. Všechno nejlepší, Míro. Chci ti dneska popřát pevné zdraví, hodně štěstí a pohody do dalších let. Touto cestou děkuji za dlouholeté přátelství a za to, že jsi nám byl vždy velkou oporou. Moc si tě vážím, Jarča. A máme tu taky přání od Kamily z Prahy, která píše: Mami a tati, přejeme vám k dnešnímu 60. výročí svatby hodně zdraví, pohody a ještě spoustu společných let. Máme vás rádi, Kamila a Zuzka s rodinou a chlupáči.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku Michal David, teď už Rafaela Kara, napsala Gábina z Ostravy. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky Pedro Pedro pro Briana Gatnara z Ostravy Zábřehu, který má dnes 6 let. Brianku, vše nejlepší k tvým narozeninám ve školce, ať se ti líbí a ať máš spoustu kamarádů. Jsi naše sluníčko, posíláme ti velikou pusu. Maminka, babičky, Marta, Pavla, Gáby a dědové Lojza a Pavel. Máme tě moc rádi. Děkujeme za zahrání.

0: Rafaela Kara na Blaníku, teď už Marie Rotrová, napsal Mirek z Vilémova. Pro kamarádku Marcelku moc se těším na zítra.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.

Na Blaníku vám zpívala Marie Rotrová a teď jsou před námi Slavíci z Madridu od Valdemara Matušky. Napsala Iveta: Milý Vašku, k tvým včerejším narozeninám 65 let, to je krásný věk. Přeji ti, ať je každý další den plný radosti, smíchu a lásky, ať máš dostatek energie na všechny tvé oblíbené aktivity a ať si užíváš života plnými doušky. To ti přeje tvoje Iveta. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

vánočního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě přijít.

teď nám opravdu dospíval Valdemar Matuška na Blaníku, teď je před námi Freddie Mercury, napsal Jan z Dobřenic. Zahrajte pro mou rodinu, že se brzo uvidíme, dál přeju všechno nejlepší, hodně zdraví a hodně štěstí. Moničko, ahoj a posílám pusu.

0: Freddie Mercury na Blaníku, teď už Miroslav Donutil, ten báječnej mužský svět. A toto přání dorazilo z Prahy, všechno nejlepší přeje Kája Kájovi.
1: Rádio Blaník.

v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát za tajemství.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Na Blaníku vám zpíval Miroslav Donutil, za 4 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Mandraže. A na vaše přání taky ABBA a za chvilku víno od skupiny Činasky. Už za chvíli hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Sokol, žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol, žaluzie.
5: Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
5: Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
5: Od cihly až po vanu všechno tady dostanu. Trenérkarna.cz, tož to čumím. Trenky, boxérky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Nefakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenérkarna.cz, Fajront.
7: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

0: Rádio Blaník.
1: A teď si dáme víno. Skupina Činasky před námi, píše Jana z obce Výžina. Tahle písnička je pro Káju do Horažďovic na noční směnu ve Škrobárně, aby mu rychle utekla a abychom zítra mohli vyrazit do Znojma na cyklovíkend, ochutnat burčák a užít se do sytosti. Pojedeme spolu nahoru i dolů, vínečko si dáme, snad si i zaspíváme. Moc se těším, Jana. No tak si to moc hezky užijte na té Jižní Moravě. Posíláme Činasky.

Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už Šrouby a Matice od Mandraže, píše Alena z Horního Slavkova. Milý Blaníčku, ráda bych poslala velké poděkování svému úžasnému manželovi Jaroslavovi k našemu 38. výročí svatby. Kdy jsme si řekli své ano, jsem nesmírně šťastná, že můžeme být spolu i po tolika letech. Děkuji ti za tvou lásku, oporu a za všechno krásné, co vedle sebe prožíváme. Dnes už obavíme, že ve vztahu se musí nejen brát, ale i dávat. Posílám ti tvoji oblíbenou píseň Šrouby a Matice, manželka Ája.

Mandraže na Blaníku, teď už skupina ABBA Dancing Queen a napsala Eliška z Prahy. Naše nejmilejší Radunko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Spoustu lásky, štěstí, klidu a do toho dalšího roku mnohem víc moře nebo i výlet za velkou louži. Milujeme tě, Eliška, Štěpán a Pavel.

0: ABBA na Blaníku za 2 minuty bude 8:45. V písničkách na přání krátce před 9:00 Michal David s Karlem Gottem. A do 9:00 taky Olga Lounová a za chvíli Tomáš Linka se skupinou Fešáci. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
10: Pozemek k bydlení v Bílé Lhotě na Olomoucku za 1 590 000. Byt 2+1 v Jablonci nad Nisou za 3 995 000. Byt 3+KK v Českém Těšíně za 2 800 000. Byt 3+1 v Orlové Lutyni za 2 990 000. A byt 3+1 v Havířově za 4 490 000 korun.
9: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
15: Tak abyste ho nepromeškali.
14: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
15: Garanci kvality i výhodného financování.
14: Vyberte si ze 6 000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
19: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
20: Aditek!
19: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
20: Aditek!
19: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
20: Aditek!
21: www.aditek jako guma.cz. Aditek těsní hned.
22: Písničky na přání
23: na rádiu Blaník.
0: Paní má se má od Tomáše Linky a Fešáků napsala Milada ze Sušice, která vybrala tuhle krásnou písničku svému manželovi. Vše nejlepší k dnešnímu svátku, hlavně hodně zdraví přeje Milada.
22: Pohodové české rádio.

0: Na Blaníku Tomáš Linka se skupinou Fešáci a teď už jsem optimista od Olgy Lounové napsala Katrin z Litoměřic. Slávku můj, moc tě miluji a děkuji za každý den, co tě mám. Tvá opička.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaník.

Na Blaníku Olga Lounová a teď už jdeme do finále. Před námi je poslední vaše dnešní přání. Michal David s Karlem Gottem, to stárnutí zrádné, vybrala například Martina z Příbrami. Milý Vašku, dnes je to rok, co si nám odešel a 30. by si měl narozeniny. S láskou vzpomínají máma, sourozenci a synovci. A tento vzkaz doplňuje Marta z Příbrami, je to rok, co si mě tu nechal samotnou, brácho, a věř, že mě to nikdy nepřebolí. Už nikdy to nebude jako dřív. Přišla nám také žádost o písničku pro Jaromíra Schneidera. Milý Blaníčku, prosíme o písničku k svátku pro našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, tchána, bratra i přítele, pana Jaromíra Schneidera z Chlebovic, který už tu s námi na tomto světě není. Ale kdyby tu byl, tak by dnes s námi svůj svátek oslavoval. Často a rád poslouchal Karla Gotta. Moc nám tady stále chybíš, i tvá laskavost, kulinářské umění, dobrá rada i úsměv, a všichni ti posíláme pohlazení, obětí a polibky a moc, moc tě milujeme. Za celou velikou rodinu Vlaďka Schneiderová.

0: Na Blaníku poslední dnešní písnička na přání, Michal David s Karlem Gottem. Za minutu bude 9. Za chvilku pro vás budeme mít předpověď počasí a pak už tu budou další písničky. Za chviličku Helena Vondráčková s Václavem Neckářem.
1: Znala pana pána, zdálo se, že o ní stál.
0: V příští hodině taky Miráj.
2: Jako
0: nebo Řemeslo od Františka Nedvěda.
3: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou nejčastěji k 10 až 6 stupňům a výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Na horách se během noci a také ráno ojediněle objeví přehánky a místy i mlhy. Zítra čekejte sluníčko i hodně mraků, během dne pak obloha bude většinou oblačná až zatažená. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se ojediněle objeví slabý déšť. Večer pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 13 až 18 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 9 stupňů Celsia.
6: Už máš šaty na ples?
7: Ne?
6: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
8: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV, káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV, káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
9: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Jsou skoro 2 minuty po 9. hodině, přejeme vám krásný čtvrteční večer. V zahradách se teď mohou objevovat malí ježci. Jak se při setkání s malým ježkem zachovat, poradíme za chvíli společně s ošetřovatelkou ze záchranné stanice Kristýnou Nohejlovou. A teď už na Blaníku Helena Vondráčková s Václavem Neckářem. Tak hezký poslech.

0: K vaší večerní pohodě na Blaníku skupina Kex. V zahradách se teď více než jindy mohou objevovat malí ježci. Možná už jste si taky všimli, jak vám po zahradě nějaký ten ježour podupává. Pokud na nějakého narazíte, nemusíte ho ale hned brát domů a zachraňovat. Jak poznat, kdy už potřebuje malý bodlináč pomoci? To nám vysvětlí ošetřovatelka ze záchranné stanice Kristýna Nohejlová.
1: Vždycky nejdůležitější zjistit, jestli vlastně to mládě nemá v okolí nějaký hnízdo, z kterého vylezlo, což mláďata dělají, že prostě objevují svět, zjistit, jestli tam někde bydlí, pozorovat ho, jestli má problém. Pokud má problém, zavolat do stanice, říct tu situaci a domluvit se.
0: Číslo spádové stanice snadno najdete na webu zvířevnouzi.cz. Mimochodem, ježkům moc chutnají kapsičky nebo granule pro kočky. No, možná jste si taky všimli, jak ježkové baští společně s vaší mickou z jedné misky. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Mirai, Pink a tady už je Belinda Carlisle.

0: Miraj na Blaníku, za 5 minut bude 9:30. Babí léto sice pokračuje, o víkendu bude krásně a taky docela teplo, ale začátek podzimu a blížící se zima už o sobě taky dává hodně vědět. Studený vzduch už dokonce dneska přinesl i první sněžení této sezóny. Na české nejvyšší hoře na Sněžce se kolem poledne objevily sněhové vločky a dokonce i slabý poprašek. No teda, paní zimo, ještě ne, ještě zůstaň doma. My si ty dozvuky léta chceme ještě užít. Za chvíli na Blaníku Pavel Bobek, One More Time, nebo taky Petr Nať.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
7: Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
7: Stavebniny.janík.cz.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Na Blaníku Peternať. Pěkný večer. Jestliže trpíte arachnofobií, tedy panickým strachem z pavouků, radši ani nejezděte do Teplické botanické zahrady. A nebo tam naopak zajeďte a zkuste tu svou fobii z pavouků vyléčit. Ono se to řekne, ale někdy to opravdu pomáhá. Botanická zahrada Teplice totiž po 4 letech znovu vystavuje sklípkany. Letos představuje 60 druhů. Při prvním ročníku před 4 lety jich bylo méně, a to zhruba 40. Výstava tehdy patřila k akcím, které přilákaly rekordní počty návštěvníků, takže pavouci evidentně přitahují. Letošní výstava sklípkanů potrvá v Teplické botanické zahradě do 11. října, tak můžete vyrazit, mrknout na pavoučky, i když v tomto případě na opravdu pořádné pavoučky. Rádio Blaník. Za chvíli na Blaníku František Nedvěd, Erasure nebo taky Petr Novák.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
10: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.

0: rádiu Blaník Petr Novák. Za 4 minuty bude 10. Před námi jsou tradiční 2 hodiny před půlnocí plné písniček z lásky. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou oblačná až polojasná a na horách se ojediněle objeví přehánky. Během noci a také ráno se budou ojediněle vytvářet mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou nejčastěji k 10 až 6 stupňům. Výjimečně ale čekejte i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude obloha většinou oblačná až zatažená. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se ojediněle objeví slabý déšť. Večer pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 9 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký večer a dobrou noc. S Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
3: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
4: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.

0: nebo kytit si pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: sběrně bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
6: Stavebniny Janík.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
8: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
9: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na Profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
10: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
11: Ostrava, Vítkovice a Opava.
12: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
13: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
14: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
15: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV, káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV, káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

mi kamaráde vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásku.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, místy může být až zataženo, ojediněle se mohou objevit také přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až zatažená, výjimečně se může vyskytovat déšť a také mlhy. K večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Sokol, žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol, žaluzie.
2: Už máš šaty na ples?
3: Ne?
2: Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
4: Svítí.
5: Svítí.
4: I na síti všech sítí.
5: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
4: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
5: Blaník na Facebooku a Instagramu.
4: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Stavebniny Janík.
2: Stavebniny Janík.
1: Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
2: Stavebniny Janík.
1: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
5: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy může být až zataženo, ojediněle se mohou objevit také přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až zatažená, výjimečně se může vyskytovat déšť a také mlhy. K večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Sokol, žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol, žaluzie.
3: Už máš šaty na ples?
4: Ne?
3: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
5: Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
5: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
6: Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny.janík.cz.
0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
7: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
7: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je pátek 25. září a svátek má Zlata. Narozeniny dnes oslaví například lyžařský trenér a bývalý reprezentant v běhu na lyžích Martin Koukal. Je mu 48 let, dále slovenský operní pěvec Peter Dvorský, tomu je 75. Narozeniny má taky slovenský herec Milan Bahul, je mu čerstvých 66 roků a oslavencem je i americký filmový herec a producent Michael Douglas, je mu 82 let. Oslavencům přejeme všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy může být až zataženo, ojediněle se mohou objevit také přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až zatažená, výjimečně se může vyskytovat déšť a také mlhy. K večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
3: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
4: Živé vysílání.
5: Speciální webová rádia.
4: Rozhovory s moderátory.
5: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
4: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
5: Tak ať se vám hezky sleduje,
4: čte
5: i

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je pátek 25. září. Dnes má svátek zlata a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se koná Noc vědy, která je pokračováním úspěšné Noci vědců. Uskuteční se v 75 městech a obcích. Více na www.nocvědy.cz. Náměstí 17. listopadu v Příbrami přivítá oslavu Dne seniorů. Součástí bude doprovodný program s prezentací zdravotních a sociálních služeb anebo s testováním zraku zdarma. Jarmarkem na náměstí Svornosti začínají v Českém Krumlově čtyřdenní svatováclavské slavnosti. V Plzni proběhne slavnostní představení nové pobytové louky s prvním celoročním fotopointem, cestičkami a lavičkami. A v Děčíně se bude konat náborová akce Policie České republiky s názvem Fyzičky na nečisto. Na atletickém stadionu umožní zájemcům vyzkoušet si fyzické testy přijímacího řízení k policii. Úspěšní účastníci získají osvědčení o fyzické způsobilosti s platností 18 měsíců. Mohou to využít při podání přihlášky k policii. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy může být až zataženo, ojediněle se mohou objevit také přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až zatažená, výjimečně se může vyskytovat déšť a také mlhy. K večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
2: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
0: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
3: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.